0: Noc plná hvězd.
1: Poklonka, poklonka už si vás.
2: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
1: Helejte, a k čemu?
2: No k čemu? Ještě se ptejte.
1: No ty se taky ptám.
2: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
1: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
2: Jo, nestojí za řeč, vy jste dobrej. Vždy jste vyhrál, kolik?
1: No.
2: 30?
1: Nepak, 40, pane.
2: 40,
1: no jo, 40, prosím, 40.
2: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
1: No co, tak si pošlu pro pivo, jo? Zapálím si cikáro,
2: jo, jo.
1: Ano, a budu poslouchat Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba Dobrý večer, děti. Byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku. A přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
2: Posledně tedy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte? Tedy jak sázíte?
1: Aha.
2: Jistě máte na to svou určitou metodu,
1: ne? No to dá rozum, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
2: Helejte. Já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je to pravda?
1: Jo, ale musí se opatrně, víte?
2: Jo, jo.
1: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
2: Jo.
1: Srážky, jo?
2: Ano, ano.
1: Tak jsem vsadil horskou službu.
2: Jo?
1: No jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
2: Podívejme. No a jak to děláte jinak podle snu?
1: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
2: Přijměte
1: místo.
2: No, děkuji,
1: místo.
2: Děkuji. No,
1: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
2: Jo, jo, jo.
1: Tak to je 2,40.
2: Aha.
1: Turistika.
2: Aha.
1: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
2: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
1: Prosím.
2: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
1: Aha. Tak to je česká hazena.
2: Čili čtyřka, jo? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
1: Tak to je spirální.
2: Stojím frontu na brambory.
1: Košíková.
2: Kluk dostal 5 z počtu.
1: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
2: Jo, jo, jo, jo.
1: Tak to jsou saně.
2: Podívejte se,
1: no.
2: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
1: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
2: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
1: A, no, hledím.
2: No, tam. Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
1: Aha, tak to je plachtění.
2: No.
1: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
2: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
1: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože do dneška nevím, co to je.
2: No to je ohromná metoda. Tak takhle vy jste vyhrál. Teď 40 000.
1: Ježišmarja, jaký 40 000, pane? To jsi se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
2: Co?
1: No.
2: 40 korun?
1: No jo.
2: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
1: No pravda.
2: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmíň.
1: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

0: noc s hvězdou.
1: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
2: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
1: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen

0: tak pro zajímavost, soudru Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
1: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky.
0: Výborně se mi,
1: ano, výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi.
0: Děkuji. Ano, ale... Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež můj rozuch a malý mokrý smava je, sáva je, áje. To je životě.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. Prosím,
3: ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně!
3: Ano, správně.
0: Tedy, soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili
3: penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka.
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně.
0: Tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady Vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím. Pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že Benešovskou 10 pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně, ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek, ano, ještě 7.
5: Oh, vodka moskovskája.
3: Správně.
0: Dětka?
5: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
5: Kluku, starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
3: Správně.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Oj,
5: já. Francouzský koják. Ano. Le Frason. Allons enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že?
5: Ano. Tak... No, ale říkejte mi Žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.

0: Noc plná hvězd.
1: Na palubě lodi primátor Dietrich zuřil děsný boj. Pan Hadraba, Šesták a Jack Aspirin se vrhli na kapitána, ostatní lodníci na surového kormidelníka a Trampově na prvního důstojníka, který byl členem jízdního sokola a nejdéle odolával. Ovšem přesila byla tak značná, že záhy byli všichni tři přemoženi, svlečeni do košile a vysazeni na pusté pobřeží u Chuchle. Vzbouřenci jim tam nechali jedině termoflašku s kafem a odpluli za vítězného řevu směrem k Modřanům. Lodníci primátora Dietricha pozvedli své sklenice a provolali: ať žije kapitán Hadraba! Hadraba vypíjal pyšně hruď, zavdal si z láhve a zvolal: ať žije první kormidelní Šesták! Hrozivé mručení se ozvalo ze skupiny Trampů. Ať žije kapitán Aspirin! Zahřměl Forbes. Výborně! Hulákali ostatní Trampové. Hadraba postoupil kupředu se založenýma rukama. Kdože je kapitán? Řekl ledově, dotýkaje se skoro nosem obličeje Jackova. To se ukáže! Zařval Forbes a přiskočiv k němu, strhl mu čepici. To byl povel k nové bitvě. Lodníku byl se dvěma strojníky pět, Trampů o jednoho více, všichni v půdkách tužení. Byli by hlas rozhodli boj ve svůj prospěch, nebýt pana Hadraby, jenž byl nejobávanějším rváčem v celém Povltaví. A tak vždy, když Trampové nabývali vrchu, zatlačili na ústup pádnými údery svých chlupatých pěstí. Nick Wharton a Tramp Chiclets byli sraženi k zemi a plavci měli nyní převahu. To vše pozoroval psík Matlafousek a uchopiv banánovou slupku, která ležela pod lavicí, položil ji Hadrabovi pod nohu, dříve než došlápla na zem. Panu Hadrabovi noha ujela a již mu seděl Forbes na zádech. S obrovským úsilím se lodník zvedl, ale v tom již přiskočil Matlafousek znovu s jinou slupkou. Při druhém pádu si rozbil Hadraba nos a zůstal ležet, načež se ostatní lodníci po krátkém odporu vzdali. Byli vsazeni i s Hadrabou do člunu a zanecháni bez kompasu na širé Vltavě. A tak se stalo, že Matlafousek, malý, ale chytrý pejsek chlapce Budulínka, rozhodl o výsledku historického boje, který se odehrál mezi hrdiny vltavských vodních plání, lodníky Pražské paroplavební společnosti a svezepými syny divočiny, Trampy osady Hyhaho, onen památný letní večer na palubě lodi primátor Dietrich.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obklíčují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam za tím mořem pívá. Joj, joj, joj, duli, duli, duli.

tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť,

Nej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Noc s hvězdou.
1: Poslechněte si citát. Cit, říkal rozumu, víš, já nemohu jinak. A myslíš, že já ano? Odpověděl rozum citu. Víte, kdo to napsal? Malíř Zdeněk Seidl. Malíř. A já vám píšu, pane malíři, malíři v podobě krajánka, jak říkával Jiří Trnka. Píšu vám, pane malíři, tak trochu vaším stylem, jak sám vidíte. Píšu tedy ve vaší masce. Dovolte mi tu chvilkovou radost herce. I komedian se chce radovat. Píšu vám věty z vaší knížky. Mám ji rád. Vy říkáte na stránce 9, nemyslete si prosím, že chci být spisovatelem. I za sebe, pane malíři, bych to lépe neřekl. A na téže stránce píšete, čtěte to prosím jako zápisky, jako některé listy z některého stromu. I za sebe bych to tak chtěl říci. Stále z nás co si opadává. Jsme chodícími listopady, co? Kéž by na každém z těch listů bylo aspoň slovo. Stále z nás něco opadává. To není naše zásluha. To je růst a dar. Krásným, překrásným to umírání listů na podzim shledává Cyrano, sám umíraje. Tak za listem list nás všechny pořád něco opouští. A opouštíme sami sebe. Chodil jsem s vámi, našimi lázněmi. A učil jsem se vámi. Učil jsem se vás. Odkud to jdete, pane malíři? Z kterých dob a míst to přicházíte? Jsou nekonečně daleko ta místa, ony doby. A přece na dohled. Ale nesmíte tam pohlédnout, říkáte mi. Pak mizí, pak ovšem mizí. Nechtějme všechno vidět. Vězme, je to vedle nás, či za námi, říkáte. A je vám v té chvíli 1000 let. A je vám let 5. Jste spolužákem pana Lippo. Sedá jste s ním v lavici, v noci pod hvězdami, v loubí u vína. A budete spolužákem těch, kdo ještě nejsou školou povinni. Chodíme spolu modrými večery těch našich lázní a vy se ptáte, tak kam napřed? V tom je náš jediný spor. Jestli do Dupárny nebo do Kořalny. A pak, snad první ze všech lidí toho času v lázních, jdeme na kutě. Totiž aspoň já. Ale co vím o vás? Vy jdete do trav. Nenecháte skřídky samotné. Jste hodný. Těžká je totiž samota těch, na které věří jenom málo kdo. Prochodíte noc někde v Kapradí, docela ztracen, docela šťasten. A příští den jakoby nic. Ale jen jakoby. Protože ono přece jen něco. Jak jinak byste mohl na stránce 10. pak napsat, člověk by měl být jako kostka cukru, nasávat se tím, do čeho jsem vhozen.

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

Adam starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj.

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby. Hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry,

tvůrci revoluce. Já vás znám příjmením jménem. Stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy. Stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi.

0: pořad Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo?
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že se mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý, to bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí, tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No tak točíme, kamera jede. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano. Ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to. Oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano. Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: Aha, ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
1: nespouk. Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky balonáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s balonáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano?
1: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu, a rychle.
2: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: S bratrem. Tamhle jde. Luďku!
1: Ano, ano, stop, zastavte, to je to strašení. Zastavte, jdem domů.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo Bruka Pitlíka, leze po té zemi a

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát. Potom sukně cíp narovná u kolen škouc.
1: Ty jsi ale lhář.

0: noc s hvězdou.
1: V jedné dědince pod horama měli hody. A čí jsou hody? No naše! Tetky už 14 dní líčili v izbách a i venku a zametali před chalupama. Dědina napucovaná jak drůžka, modručké obrovnání svítilo do ulice a za oknama trčali rozmaríny. Tož, hody možou začat. Vůňa z pečených husí, koláčků, vdolků a babůvek sa tahla po dědině. Na jedném konci vyhrával štrajch a na druhém plech. Heligonista se nafukoval jak žaba na pcháči a starý hrůzek, který byl zlý na babušu, řezali do bubna jak do festuňku. Děvčice, každá vypraná, naškrobená, vypiglovaná, sa ohlédali potom svojem, který ju bude vytáčat, a šohaje užívali trnkové kapky, aby si zatvrdili náturu, kdyby snáď někého napadlo vlézt do sola. Tak deň přešel v dobrej pohodě, bavení, jezení a pití. A večer už sa slézala omladina k muzice v hospodě na dolním. Muzikanté si oblízli zamastené huby, a než hospodský služka pokrájala svíčku a nasypala lněného semenka na dlážku, tož každý vytahl 3 piva, aby měli co potit. Hrůzek řízli 3x do bubna a už sa jelo. Rtata, rtata, rtata. Kapelník Joška Činel zataktoval kladinétem, sedl k notám a s očima vyvalenýma pískal jak derviš hadom. Šohaje plésky do dlaní, vyhlédnutou robku vzali dokola a za chvílku bylo u muziky živo a veselo jak v parlamentě. Ruky v luftě a huby otevříté, že hospodský musel zavřít dveře, aby nebyl průvan. No a kolem 10. došel zákon hodů. Solo stárci. Je to podsta stárkom, která se musí dodržat a nedaj bože, aby tak někého napadlo. Ale co čert nechtěl, napadlo. Nějaký regrút z horního konca, který měl chuť na facku, načisto klidno vlézl do sola. No a hlavní stárek pustil děvčicu a dal mu načisto klidno takú pohubě, že mu baranica vletěla za šentiš. A už to začalo. Chytili sa horní a dolní. Šohaje břeskali jak pavijány, děvčiska, které byly zgrčené v kůtku jak slépky předeště, sa do toho přidali a už bylo řevu jak v opíčím ráji. Stoly zaprašťali, sklenky spadly z pultu a policajta vyhodili z hospody, aby sa mu něco nestalo. Lampa, která sa náhodou potkala s flašku, blikla, prskla a zhasla na čisto, jenom dráca húpal u stropu a hasičský obušek vyletěl oknem aj s řemenem. Bitka začala. Ještě nebyly ani uvařené krůpy a křiváky už lézli do žeber. V chumlu, který sa motal na zemi jak hnízdo chobotnic, bylo aspoň 50 ruk a o něco víc noh, protože tam byly aj nohy od stola. Kdyby mezi zápasníky hospodský nešťákl 2 putenky vody, tož by sa rvali až do rána. No a když zábava skončila, brnkal si Matúš Pelech na kudlu, kterou měl vrazenou za uchem, a Janek Lízačka měl ukopnutý nos. Francek Pípez měl reklamu pivováru narazenou na hlavě a pastýřů Jura měl levou škraň opuchlou jak papuč. Ostatní měli hlavy dokřápané jak žufany a z hospody byla šopa na dřevo. A tož včilsa ta divoká partia zešla u súdu. Lézli jeden za druhým jak slimáci a každý sa ohlédal jak spráskané psísko. Bylo tam tých kakraholtů jak škaredých koňů na jarmaku. Došel aj starý Filčák, zrošláp jak žufany a z hospody byla šopa na dřevo. A tož včilsa ta divoká partia zešla u súdu. Lézli jeden za druhým jak slimáci a každý sa ohlédal jak spráskané psísko. Bylo tam tých kakraholtů jak škaredých koňů na jarmaku. Došel aj starý Filčák s rošlápnutým heligónem

0: Parisoucí, já jsem v tém nevině. Někdo si řízl nohu od stola přes golozňu, že jsem ostal ležat a kdo šel kolem mě, každý mě kopl. A že se někdo si zatočil kramflíkem v hubě, o tém ani nemluvím.
1: Pán soudci si prohlédli celou zestavu a pravili. Tož dobře, chlapci, žádný nic nevíte, všetci jste niňátka. Kdo ke ho popichal a dobil, také nevíte, ale domlátení jste všetci a z hospody je noša třísek. Tož včíl mám solo já. Každému 3 dny heligon s bubnem zaplatit a hospodskému škodu nahradit. Jura Pecen řečnuje na chodbě k dolním.
0: Ej, však počkajte vy somáre na ostatky. Kolej gučí mám na hlavě, tolej každý dostanete liskanců. A zavolajte si hnedka i ševca, aby vás pozašíval, soplivci.
1: Tož nazhledanou po ostatkách.

slečna, tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže,

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže, každý den sto nových přání má. Kvůli ní snad vyletím snad z kůže, protože je

0: Noc plná hvězd.
1: Činnost moderního diplomata. Leckdys, hlavně však poslední dobou, se o tom mluvilo, že diplomati nemají rozum. Toto tvrzení však může vyvrátit opravdově klasická činnost diplomata hraběte Rudolfa z Kamelů. Ten měl rozum. Ten měl mnoho rozumu, jak uslyšíte. Hrabě Rudolf z Kamelů pocházel ze staré šlechtické rodiny, která lidstvu darovala nejslavnějšího idiota světa, pana Jana z Kamelů, skutečně světového muže, který vydal spis, že se země netočí. Zemřel později jako velvyslanec na ruském dvoře a byl současnými historiky nazván nejbolším idiotom svého míra, což česky zní největší idiot ve vesmíru. Pan Jan z Kamelů měl syna Karla, který trpěl fixní ideou, že se stane dvorní dámou. Léčili ho studenými sprchami na hlavu, až se podařilo mu to vymluvit. Zanechal po sobě syna Josefa Antonína, který v útlém věku spadl se schodiště v zámku na hlavu a promačkl si lebku, z čehož se vyvinula u něho takzvaná traumatická neuróza. Nedotáhl to dál než na generála a jeho synem jest právě zmíněný Rudolf. Když se Rudolf narodil, sešla se rodina rada, která usnesla, že Rudolf se bude muset věnovat i diplomatické dráze, aby obnovil starý slavný význam hraběcího rodu z Kamelů v říši. Malý Rudolf na to neřekl ani slova, jen bylo ho nutno převinouti. To byl jeho první soukromý diplomatický čin. Později se ukázalo, že to bude dlouho trvat, než se naučí mluvit, až do 8 let. Všechno jmenoval slovem táta, jen vestě, kávě a polivce říkal mama. V 10 letech bylo však znát už znamenitý převrat. Pomalu, ale jistě rozeznával předměty a díky jeho 6 učitelům v 15 letech dovedl bez cizí pomoci se podepsat a své jméno po sobě přečíst. Přibrali mu tedy ještě 3 učitele, kteří si dali opravdovou práci, aby ho připravili pro život. V 18 letech tento ušlechtilý muž uměl už bez chyby odříkat, že jest 5 dílů světa, málo kdy při vyjmenování jich vynechal 1 nebo 2. Bylo vidět, že jeho inteligence značně zrůstá a učitelé uznali, že potřebí mali se z něho stát řádný diplomat, aby věděl, že na světě jsou také nějaké státy. Díky své chápavosti a neukrotitelné touze po vzdělání v 25 letech, tedy během ani necelých 7 let, znal všechny státy v Evropě podle jména a v 30 letech byl už ve službách vládních, když se naučil hrát makao a bakarat, kde muž jevil vrozený talent. Byl přidán do ministerstva zahraničních záležitostí, kam se vždy přijížděl vyspat po probdělých nocích. Jednoho dne poklepal mu ministr zahraničních záležitostí na rameno a sdělil mu, že jest vyslán s tajným posláním do hlavního sídelního města vedlejší sousední říše. Toto tajné poslání byl arch s různými klikyháky a jednalo se v tomto šifrovaném poslání o návrhu nějaké smlouvy obou států proti třetímu, který poslední dobou nápadně se zadlužil kvůli většímu počtu kanónů. Hrabě Rudolf z Kamelů vzal tašku s diplomatickou důležitou státní listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu. Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, spozoroval, že mu něco chybí. Nechal totiž tašku ve vagonu. Živou mocí nemohl si však vzpomenout, co ztratil, co mu vlastně schází. A když byl v hotelu, nedovedl se naprosto upamatovat, proč je tady a co má v tom cizím městě dělat. Ani majitel hotelu, kterého si dal zavolat k telefonu, nemohl na jeho otázku podat bližší vysvětlení. Odešel tedy do města a napadlo mu, že když už je tady, že by si mohl taky zakouřit. Vkročil tedy do nejbližšího krámu a žádal o krabici jemných cigaret. Odpuste, řekl lídně majitel obchodu, naše firma je železářská, žádná tabáční trafika, prodáváme všechny možné šrouby, hřebíky, matice, samovary, z nichž můžeme vám nejlépe odporučit kreos na petrolej. To je drsá urážka, zvolal hrabě Rudolf z Kamelu. Vy odpíráte prodat cigarety mně, zástupci cizí vlády? Patent kreos na petrolej, koktal poděšený obchodník. Opravdu, milý pane, tady je železářský závod.
2: Z toho bude válka, křičel hrabě Rudolf. Naše vláda si nesmí nechat dát líbit takové počínání. My vás rozprašíme do všech koutů světa. To se, pane, naplatíte miliard válečné náhrady.
1: Rozuřeně vyšel z obchodu a nočním vlakem vrátil se do vlasti a dal v noci vyburcovat ministra zahraničních záležitostí. Pan ministr byl velice rozespalý a když mu vyložil hrabě Rudolf z Kamelu, že mu odepřeli v cizím státě prodat cigarety, zívla řekl, milí hrabě, pošlete jim ostrou notu a teď dobrou noc. Hrabě Rudolf po celou noci opakoval, poslat ostrou notu, hrome. Hrome, co to má být? Ráno vyjel do města a je tak přemýšlí, co za notu uvidí nápis na jednom krámě Notenhandlung. Neprodleně slezl z automobilu a vpadl do obchodu.
2: Chci nějakou ostrou notu, křičel na prodavačku. Něco hodně ostrého, sakrbli.
1: Tak dáme rákočího pochod, pravila prodavačka. Hodil peníze na stůl, vzal noty a odjel domů, kde je vlastnoručně zabalil a napsal na ně adresu na cizí vládu.
2: Skřípa je zuby, odnesl pak sám noty s rákočího pochodem na poštu. To byl také nejvelkolepější jeho diplomatický čin.

jim na bok, meče na plec, toulce střel. Oblekl je v rudé cáry péra vlají z hlav. Za něho tak stoupá k boji zotročilý dav. Táhnou němí s čelem chmurným jejich stud a stesk. Topí kořálka z tykve, duté tlumí bubnů třesk. Krvavý na žerdi prapor před nimi je spjat. Skrvácený topor vzadu třímá divý kat. Kdo by vypěl vzdorně hlavu, váhal jíti vpřed. Pod sekerou jeho děsnou zachrop potí hned. Již se střetli ston a skřeky krve potoky. V slepém steku otrokové vraždí otroky. Navzájem se sápou lítě jako dravá zvěř. A již hlavy sokům sťaté nesou za kadeř. Vítězně

A on praví pohrdlivě, dobře otroci. Zbraním bere skrvavenou v pluch, je spřahá zas. Důdkám hlídačů zas dává hřbet jich na pospas. Z nich se mnohý ještě chlubí, já tam také byl.

však svírám pěsti hněvem stutmi žehálíc. Dál jen padej, biči volám, řeš tu láji víc, které bez bázně smí trapič v ruce dá ti zbraň, která za sebe přijít nezná, k jatkám kráčí zač.

0: noc s hvězdou.
1: Čest práci, soudruzi.
2: Halt, kampak.
1: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
2: Moment, jaký bezpečnosti?
1: Bezpečnosti práce.
2: Helejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmíte být ve službě ožralý.
1: No dovolte, co pak já jsem opilý?
2: No samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
1: No a?
2: No
1: a
2: já jsem tady sám.
1: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátnice.
2: Jo, to bývalo. Nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
1: No, to je správné.
2: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Je ta hned na cemr.
1: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
2: Popovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. Máte u sebe foťák?
1: Já a na co?
2: No, abych vám měl co zabavit.
1: No tak, to nemám.
2: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
1: No dovolte, co pak, já jsem špion.
2: No, mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
1: Prosím?
2: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
1: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moji legitimaci?
2: Tohle to?
1: Ano, ovšem.
2: To je vaše legitimace?
1: Ano.
2: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
1: No, vždyť jsem vám ji dal.
2: Cože?
1: Vždyť jsem vám ji dal.
2: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Sakra, tohle to jste vy?
1: Ne, bratr.
2: Jo, tak vy jste národní socialista.
1: No, Krista pána.
2: A jo, klerikál.
1: Ale dovolte.
2: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
1: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
2: Popovažte se něco takového na mě chtít?
1: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
2: Co, no, Mochomůrka?
1: Richard.
2: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
1: Máte moji legitimaci.
2: To je vašeho bratra tohleto.
1: Ale to jsem říkal ironicky.
2: To je jedno, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
1: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace. No,
2: tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
1: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
2: Ještě ne.
1: No tak se podívejte.
2: Moment, napřed to musím otevřít.
1: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
2: Nevidím, já to mám obráceně.
1: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
2: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
1: No tak sláva, tak teď mě vidíte, ne?
2: Sakra, nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
1: Nemám.
2: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
1: No zaplať pánbu.
2: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
1: Jo? A prosím vás, který?
2: No to je právě to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha?
1: To musí být nepříjemný pocit, že?
2: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry, to se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje ve snách, já mu nadávám.
1: Vy s ním mluvíte?
2: No jo, jenomže on mi nerozumí.
1: Jak to?
2: No, on je nemluvně.
1: Mnoho se u nás změnilo.
2: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
1: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba po hostinství.
2: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
1: Ano, a v čem? No,
2: hlavně v cenách.
1: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
2: Jo tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo? Ten malej Petrásek? Co? Že vám spadl sádry? No co s tím? Já nevím. Tak ho nechte zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
1: Vidíte, co se tady děje? Puste mě okamžitě dovnitř.
2: Jen přes mou zříceninu, soudruhu.
1: Tak mi zavolejte ředitele.
2: Depak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
1: Proč?
2: On jde na vojnu.
1: To máte tak mladého ředitele?
2: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
1: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
2: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
1: Kam?
2: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
1: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
2: Ne, vyloučeno, vyloučeno, já úplatky neberu.
1: No dovolte, jaké úplatky?
2: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
1: Za co já bych vám dával úplatek?
2: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
1: Já jsem poctivý člověk.
2: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: Já jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde. To já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano? Co, druhu, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržuj tě a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady v bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul, že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě dovnitř, musím to sepsat.
1: No co zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: No tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Hlavního inženýra, prosím.
1: Co, hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás je na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu šistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrý 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne!
2: Cafra, tak co je se? Co, ha, halo, vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě.
1: Tak pojďte, já musím teďka k nouzový bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl. To víte, lidi jsou previti. On si to náměstek bere sebou domů.
0: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A od toho jsem právě tady já.
3: Je 5. ráno.
4: Posloucháte Hvězdu.
5: Hovoří Hvězda.
4: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info

Jdu šarým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

vede mne slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: Kaut Motička seděl v sobotu odpoledne nad matematickou úlohou. Dva příklady měl hotové a třetí mu nešel a nešel. A dole chodil po chodníku Venca Hádek, bodal holí do dlažby a netrpělivě hvízdal. Tu praštil Motička perem, popadl hůl, batoh a gramofon a už se hrnul dolů. Opíše si to v pondělí před vyučováním od Rambouska, který má Vélu a domácího učitele. A tak jeli do Podbaby, dorazili na kozí hřbety, rozdělali táborák a jak tak na něm pekli brambory, spustí Motička gramofon. Gramofon hraje krásně. A pak začal zpívat. Tam v dáli za horama, až k verši, tam čeká Keňu malé, tam dáme světu vale. Tady gramofon přestal, zakašlal a povídá. Dáte vale, jo. Ale kdo pak dopočítá to matematické cvičení, co? Motička se hrozně lekl. Zarazil gramofon a povídá třesoucím se hlasem. Venco, slyšel jsi? Slyšel, pravil zbledlý Venca. To bude nějaký mámení smyslu. Dej tam jinou desku. Nejistou rukou vložil Motička do gramofonu píseň. Kde je moje máma? A gramofon jí klidně přehrál, zaspíval pěkným tenorkem, ale když měl opakovat refrén, spustil hrozným basem. Co ten třetí příklad, ten je nejtěžší. Kdo zná k němu výklad, kdo ho rozřeší? Tady za horama klidně budeš spát. Má snad za tě máma příklad počítat. Motička zarazil desku. Byl bledý jako ubrus. Venco zabreptal. Venco, potom blíž, já se bojím. Venca přisedl ke gramofonu, nadýchl se zhluboka a řekl. To jsou nějaký divný fóry. Ukaž tu první desku, pustíme to ještě jednou. Venco, šeptal Motička. Nedělej to, je to nějaký zakletý. Jsme snad pověrčiví, odřekl Venca a pustil ještě jednou píseň Jezero sní. A gramofon znovu zpíval až k místu. Den nový za horama se rozedení. Odkašlal si a povídá. Rozedni se, rozedni. A první hodinu je latinská kompozice a Hádek se na ní nepřipravoval a Hádek ji udělá na nedostatečnou jako tu poslední a bude z toho postupná zkouška. Dál už Hádek a Motička neposlouchali. Sebrali batohy, nádobí a stan a mydlili to do Podbavy na vlak. Gramofon tam zůstal. A od té doby prý sídlí na kozích hřbetech duch prérie. Každý pořádný tramp se tomu místu vyhne. Neuvěřitelné věci vypráví Šniku, vrtěl hlavou Čiklec. Je to čirá pravda, vraši, jako že jsem skolil šedého mediana v krčském pralese, zaříkal se Nik. Ostatně se později vysvětlilo, že ty desky kdysi zabavil Motičkový profesor latiny a že byly 3 týdny v třídní knize. A Nik skončil své vyprávění novým labužnickým tahem z dýmu.

ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi.

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna stromů v mlze mezi kmeny

Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já Tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice, a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red,

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obchází.

0: Noc plná hvězd.
1: Já vám povím, ono celý to tažení do Ruska byl blbej nápad.
2: Jo, to neříkáte. Švejk. To neříkáte nic novýho, pane. To ví dneska celý německý generální štáb.
1: Jo, jenže oni to vědí teprve teď. Já už to věděl dávno.
2: Hold byste měl být německý generál, no?
1: Pane, já neumím nosit monokl. A potom vůbec, řeknu vám, třeba v tom Rusku je to všecko jenom německá taktika.
2: No ovšem, že je špatná německá taktika.
1: No, tak já jsem to nemyslel. Teď přece, podívejte se, sovětská armáda, tedy rudá armáda je zničená.
2: Už dávno, to přeci několikrát opakoval vůdce.
1: No právě. No a teďka Němci utíkají od velikých luk, od Stalingradu, od Kavkazu, od Mozdoku. Já nevím, odkud budou utíkat zítra. No ale před kým to teda utíkají?
2: Snad utíkají jen tak, aby se zahřáli. Proč by vlastně utíkali, když rudou armádu zničili?
1: No vidíte. A ještě jedna záhada je v tom celém tažení. Proč už nejsou ve Stalingradě a v Moskvě a Grozným? Teď přece vůdce řekl, že až dá rozkaz, takže tam budou na šup.
2: Jestli vůdce nezapomněl ten rozkaz dát, třeba ta intuice ho hněte.
1: Intuice? No co pak o to? To by si mohl vzít trošku opí a to zastaví každou intuici. No, ale stejně nic nevíme. Jen se dohadujeme. Nejsme odborníci.
2: No, takhle, kdyby jsme tady měli Moravce, to je vojenská hlava.
1: Vy myslíte pana ministra Emanuela Moravce?
2: Já der berühmte Moravec.
3: Ajajajaja, das ist ein Soldat. Wenn dieser Soldat durch die Stadt marschiert, schließen die Mädchen Fenster und die Tür.
2: A co kdybychom mu poslali telegram?
3: Der Moravec ein telegram?
2: Natürlich, on nám všecko vysvětlí. Napsal bych mu klidně, Moravec, bitte erklären, was soll das bedeuten, dass die Wehrmacht so traurig ist.
3: Und was der Führer gedacht hat, když Ketzal, wenn er geketzt hat, dass že jako tato zima bude zlá, když říkal der Führer, ale ne tak zlá jako ta loňská, která byla zlá, ale tadle je horší.
2: Tohle řek?
3: Ve svém novoročním projevu.
2: Ale. No ale, to je jedno. Já si myslím, že ten kabel by byl tak, jak tak dlouhý. Stálo by to moc drachem a pak, aby jsme Moravcovi taky neškodili.
1: Myslíte u Čechů?
2: O, co pak u Čechů? Se mu nemůže nic, jak si tam už se mu nedá škodit. Ale u Němců.
3: O, tam to má dobrý. Der Moravec ist ein gemachter Mann.
2: Možná dnes, ale zítra to může být jiný. Jako ten blic. Jeden den to byl blic a teď je to nářez. Odpoutává se to od nepřítele. Dnes není nic definitivní.
1: Ani der Moravec.
2: Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje,
1: kdyby

0: Neb nikdy nikdo neví, co se může státi.
1: Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak.
0: Vemte například německý blitz. Přijde Stalingrad,

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spat z města Činžáků rovnou do města chat.

0: Ne, já nejsem historik. Nejsem historik, vážení. A dokonce bych řekl při vší úctě, kterou k historikům chovám, že jsou mi něčím nepříjemní. Čím? No tak řekl bych, že jim jde pouze o fakta. Data, údaje, čísla a tak. Ale to jsou jenom kostry. Já se obracím často k historii, ovšem obracím se k ní v jakémsi poetickém smyslu. Hledám v ní příklady.
1: Slyšíte?
0: Ano, příklady.
1: To hovoří můj muž, František Kárnet. Nemusíte to poslouchat, on hovoří rád a bude hovořit ještě dlouho, ale poslouchat to nemusíte. Teď například mluví o tom, že historie mu poskytuje přečetné příklady a že z historie lze vyčíst, co si jako zásadní úsilí mužů a co si jako zásadní úsilí žen. Slyšíte ho?
0: A nejde tady, jak by se mnozí mohli domnívat o věci povrchní a banální, jako je třeba sex, anebo jiná specifika obou pohlaví. O směřování duchovní tady jde, vážení, které u mužů vede ke změnám a výbojům a které ženám radí setrvat, zůstat, nic neměnit. Muž chce jít dál, k novým pevninám, k novým strojům, k novým filozofickým systémům, že? Kdežto žena, vážení, chce setrvávat v takové nějaké sladké nehybnosti. Muž, řekněme to rovnou, je motorem tohoto světa. A žena jeho brzdou.
1: Slyšíte? A tohle je jeho oblíbená myšlenka. Dokonce tak oblíbená, že se snad rozhodl s ní vystačit. Rád se k ní vrací a rád ji opakuje.
0: A řekl bych to tak, kdyby běh věcí a světa spočíval na ženě, nebyli bychom příliš daleko. Troufám si tvrdit, že bychom žili podobným způsobem jako naši prapředkové ve svých jeskyních. Ano, lidstvo jako celek bylo by patrně ještě v plenkách.
1: Nevím, kde by bylo lidstvo jako celek, kdyby běh věcí řídili ženy, ale ptám se, kde by byl on, tedy můj muž František, kdybych běh jeho věcí neřídila já. Měl by na sobě patrně totéž sako, ve kterém jsem ho před lety poznala, a ty též polobotky, a ty též, což je nejhorší představa, ty též nespůsoby. Ale já se ptám, co když je to jinak? Co když tato typicky mužská představa je výplodem mužské ješitnosti?
0: Tak tohle tedy opravdu nemusíte poslouchat.
1: Mužské samolibosti.
0: Je škoda času tohle poslouchat.
1: Je to opravdu jen typicky mužská představa.
0: Neposlouchejte to. No, tak. To totiž hovoří moje žena Marta Kárnetová. Ptá se právě, co když to je jinak? A mluví o typicky mužských představách. Ona totiž pojala jednoho dne jakousi myšlenku, no tak myšlenku, protože svět ženy je řízen spíš pocity a náladami než myšlením. Řekněme, že jednoho dne pojala náladu, ano náladu, vyprávět nebo dokonce napsat několik historických příběhů jinak, po svém. A vyvracet tím jaksi můj názor o mužském principu síly a pohybu a aktivity vůbec. Viď, brouku?
1: Ano. Zajímá mě smysl příběhu. Ne jeho vnější podoba, ale skrytý smysl.
0: A lidi? Například?
1: Například Dalila. Znáš?
0: No ovšem, že znám. To byla ta s tím Holofernem.
1: Ne, to byla Judita Brouku.
0: Ale vím samozřejmě, že vím. Tohle byl Samson.
1: Ano. A mě právě zajímá, jak ta útlá, slabá dívka zneškodnila toho obra.
0: Ty to nevíš? Velice prostě. Ustřihla mu vlasy.
1: A to bylo všecko?
0: Ano. V těch vlasech totiž bylo nějaké kouzlo nebo co? To je legenda, báje, no.
1: To vím. Jenže mě by to zajímalo do té chvíle, kdy to legenda a báje ještě nebylo. Psychologicky. Něco se skutečně stalo. Ale něco díky. Všedního, možná banálního, třeba maličkost. Něco, čím ta dívka nad tím mužem vyhrála.

Jsem už starý chlap a špatný spaní mám. A tak noci bloumám a tiše vzpomínám. A jednou takhle kránu jsem podivný sen měl.

0: je 6.
1: Posloucháte stanici Hvězda.
2: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju, já se kaju. Promiňte všichni doma.

Napsal jsem si píseň, sloku, refrén, sloku, tak nějak to dělám. Už 35 roků, celé dlouhé roky, v levné masce barda, hraju si a zpívám. A bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Nadpoloviční většina občanů České republiky si podle průzkumu agentury Kantar přeje zrušení poplatků za takzvaná média veřejné služby. Tuší zřejmě správně, že ani Česká televize, ani Český rozhlas žádnou službou veřejnosti nejsou. Slouží sice, ale fašistickým zájmům Evropské komise na straně jedné a zájmům korporátu brojícímu proti českým občanům na straně druhé. Lidé se ještě nakonec vyslovili, ať to raději platí státní rozpočet. Průzkum také ukázal, že na historické minimum od převratu v listopadu 1989 klesla důvěra ve zpravodajství s tím, že je toto rozhodně vyvážené, souhlasilo jen 13% respondentů. Realita je však jistě ještě mnohem horší, tedy horší pro vedení zkorumpovaných Kavčích hor. Proč? Inu, průzkum dělal Kantar, agentura s Českou televizí velmi spřízněná a je proto na snadě, že jej před vydáním ještě mírně vylepšil. I to však nestačilo na zakrytí už tak drtivého výsledku. Při vzrušené debatě o dalším směřování těchto médií je to tak jistě velmi zajímavá skutečnost. Oba veřejnoprávní otesánci tento tlak nepochybně cítí, ale nesnaží se vlastně za celou dobu ani opíť přiznat si jakoukoliv vlastní chybu. Naopak, v posledních měsících stále více přidávají pod kotlem a podle svého starého receptu, již zcela neskrývané propagandy, se každý den snaží o soustavný tlak na kontrolu veřejného mínění. Naposledy to šlo vidět ve vysílání, vskutku kanálu, ČT24. V neděli se tam při komentování uplynulého týdne sešli u jednoho stolu Radek Jon, redaktor Jindřich Šídlo, covidista Jan Konvalinka, aktivista Matyáš Zrno a redaktorka Zdislava Pokorná, aby pak téměř hodinu jedním hlasem překrucovali fakta a pomlouvali, bez oponentury samozřejmě. Snad by nám od těchto zákonem chráněných lží a manipulací pomohlo placení dobrovolné. Volají po něm ostatně i hloučky chvilkařů s pokřikem chceme platit poplatky. Dočkáme se? Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu. Povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd. Nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

něm, že voní jako květina. S tebou to tak pěkně začíná. Horký dech svůj dej mi, miláčku, hořkou slzu tajně v očích zamáčku. Připadám si malá,

jednou budeme spolu viset na háčku. Jednou budeme jako hvězdy usínat. Teď však to tak pěkně začíná. Ústy se mě dotkni, háčku. Projeď se mnou živou lidskou zatáčku. Ať mé srdce

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Řeknete kost, ale z 10 000 kilogramů takových kostí vyrobíme 1 500 kilogramů klihu, 700 kilogramů hnojivé moučky, 4 000 kilogramů krmné moučky, 90 kilogramů glycerinu, 400 kilogramů elainu, 400 kilogramů stearinu a 220 kilogramů jádrového mýdla. 10 000 kilogramů kostí má v devizách stejnou hodnotu jako 1 000 kilogramů másla, což je přídělové množství na jedno období pro 1250 dětí. Je to prostá matematika. Čím více kostí, tím více surovin k výrobě jádrového mýdla, holícího mýdla, leštidel, krémů, želatin, filmové emulze, knoflíků, nerozbitného skla, spódia, léčiv a tím vyšší životní úroveň pro všechny.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: K bratru Spitihněvovi jsem dorazil k večeru. Spitihněv bydlí v kouzelné vesničce pod Šumavou. Přesto, že je členem JZD, daří se mu dobře. S manželkou a dětmi obývá skromný domek se záhumenkem. Když jsem byl přicestoval, zjistil jsem, že nikoho není doma. Tu mi napadlo. Bude legrace. Mile překvapím svých nejbližších a uschoval jsem se do bílé skříně v předsíni. Čekání trvalo několik hodin. Když se v úkol rozprostřelo tajemné ticho, počalo mě lehce mraziti. Když se konečně v noci dostavil bratr s rodinou a objevili mou skrýš, museli mne vyprostiti pomocí LED lampy. Bílá skříň byla totiž lednička.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Schulz.
1: Tak doufám, že nebude nějaký průšvih, že nějaká národnost se na mě neobrátí. To se teď všechno může stát. No, ne. A když tady sedí paní Macichová, tak já si pamatuju na ty svý nějakou dobu ještě na konzervatoři. Mimochodem tady měl být dneska Aleš Spurný, možná, že se na něj pamatujete. Ten byl v tom představení jeden den hec, druhý den kec. A on je nemocný. No nic, už je taky všechno, to byl rok 95, 96, tak nějak. No, ale proč to vlastně říkám? Teď je to napínavý. Proč já to vlastně říkám? Aha, už vím, konečně, no to je hrozný. No. Je vidět, že už je mi taky pár teda. Protože já jsem tam měla tenkrát takový předmět, říkala jsem tomu interpretace. To znamená, podle mě, já bych neučila jazz, to je blbost, ale podle mě v podstatě každý, kdo je na jevišti, tak čím víc toho umí, tím líp. To znamená, když je to herec, no, tak musí samozřejmě umět hrát. Ale taky by měl umět zpívat, měl by umět improvizovat, měl by být dobrý moderátorem, měl by taky zajímavě vypadat. Že mám pravdu?
2: Ano.
1: Tak paní Macichová si krásně herecky vzdychla. No a já vždycky to říkám nejenom ve škole, nebo když děláme pro školy taky takové představení, že vlastně ta čeština je sice se říká, že nejlíp ten jazz je prostě v té angličtině, jistě, má to své kvality, nicméně čeština taky, ale musí se umět frázovat. Já si vždycky vzpomenu na Evu Olmerovou, která zas až tak moc neimprovizovala, ale perfektně frázovala tak s tou češtinou nebo s angličtinou, že jste měli husí kůži. No a já mám vždycky takový vzorek. Takový pichlavý český slovíčko op.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

odešli za Pablem Nerudou. Zemřeli ve jménu štěstí a matky plakat už nebudou. Jenom víc

co domy, pole, každou skálu. Prodali za hromádku zlata,

odešli jako Che Guevara. Myšlenka zůstala živá. V Chile si dnes každá kytara, každý hlas

odešli, jako když kácí strom. Vlak odjel bez návěští, v Andách však jednou zazní hrom. Úderem

0: Blížím dávno dopravní ruch stich, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak klaxon zní.
0: Klaxon zní
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý chodec
1: dávno ví,
0: dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.

0: vypni ten svůj klaxon.
1: Schudí se jedu tě rád, klaxon můj,
0: klaxon můj,
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu má,
0: k němu má
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.
1: Zkusí dál,
0: dál,
1: a jaký zbyl,
0: jaký zbyl. To v ulicích se stává, říš, ten se nesníží. Stále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.

0: začala 8. ranní.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam.

v mých letech už mi nevadí, co mrav a doba žádá. U sochy pana Bulata brejkují hiphopeři, země je prostě kulatá a čas všem stejně měří. Trolejbus stojí na špalcích uprostřed pěší zóny a po všech jeho zoufalcích

0: razítku, vylít do rožku, dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: No a jsou to vždy, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to drobolinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem. Že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Všechno, co hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která

0: podívej se, už svítá.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Abych připoutala vaši pozornost, dám vám úkol. 33
1: stříbrný.
2: 33 děleno 4. A vyjít to musí beze zbytku.
1: Na první pohled je patrno, že se beze zlomku neobejdeme.
2: Právě naopak, obejdeme.
1: Ale matematika říká...
2: Jenže tohle není matematika, ale kosmetika.
1: Ale... A co pak jsme to tedy dělili?
2: Dvě závažná čísla. 33 odstínů rtěnek vyráběných 4 našimi předními kosmetickými značkami.
1: No říkejte, že si naše ženy mohou vybrat z 33 odstínů růží.
2: Ano.
1: Vždyť když se člověk rozhledne, tak vidí pár variant.
2: No to má ovšem dvě příčiny. Za prvé se díváte spíš ženám do očí a to hluboko.
1: Oho.
2: A za druhé je pravda, že všechny ženy si dosud nevědí rady s tak velkým výběrem.
1: My jim jistě poradíme, ale dopočítejte napřed ten příklad, ano?
2: Prosím. Tak značka Amika představuje 5 odstínů. Rtěnky Rosana se vyrábějí v 6 barvách, rtěnky Elida v 9 a značka AB dokonce nabízí 13 barevných odstínů.
1: Vyděleno beze zbytku.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepíka Tonda pracuje na staveništi. Pepík tam nechá ležet lopatu a napíše na ní křídou. Toníku, přines mě tu lopatu sebou, já jsem na ní zapomněl. Tonda to čte, smaže to a napíše na to křídou. Tu lopatu ti nemůžu přinést, já jsem ji neviděl.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí. Jako úsměv, co zbraně mi

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Fulmavou. Pod mostem hl-

ze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhený.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9.

Mnoho obětí patří, jak mi dva, s vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den. S vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem, až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

0: tak rád, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhly a sošny

0: laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář. Jediná je láska moje.
1: Aj, si je.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takového středně velkého žlutého psa. Se zastaví proti sobě a ten říká: poslouchejte, ty vaše

0: ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? A jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za bestii? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se právě, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Ne, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal. Akorát jsem mu dal ostří a tu velikou žlutou hřívu.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Kdyby se mne někdo zeptal, proč mám Prahu rád, bez odpovědi bych ho

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

rukami. Jakýsi chlap svině čisko grazlně známe, co se dalo robit. Zasnuby jsou plánované na středu. Učel do ní tak jak liak Dorin.

myštisku vyliskal, co se dalo robiť. Za snuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících,

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
1: ztráty a nálezy.info.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména na hřbetech knih, v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a stěla paní říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky. Jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru?
0: Bezpečí s K.

kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrab. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

za to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

opravdu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Je jedna odpoledne.
0: Posloucháte Stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Byla to krásná loď Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana, cestujících čím dál míň. Až se v přístavu obdělali,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

vracejí se investice například z ropy, jak východci vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, jen ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane Kohn, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí. To se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohn říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůže mi to splatit, no tak si to tady musím odjezdit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Dneska vám ušetříme cestu do Budějovic.
2: Tam byste ovšem jistě rádi zajeli, velmi rádi, jenom proto, abyste se dozvěděli od pana Šnejdara, jak se dělá kapr po Třeboňsku.
1: Ano, Jiří Šnejdar je totiž šéf kuchařem hotelu Vltava v Českých Budějovicích a byl tak laskav, že nám řekl, jak se kapr po Třeboňsku dělá.
2: Tedy potřebujete k tomu především kapra, za druhé po Třeboňsko. Málo kdo ví, z čeho se takové po Třeboňsko skládá.
1: Tedy
2: pište,
1: tedy po Třeboňsko. Dvojtečka, se skládá především z 10 dekagramů sojového oleje.
2: Neto.
1: Ano, neto, samo sebou, to znamená bez flašky.
2: Dále se stává z 15 deka másla.
1: A jež lze pochopitelně nahradit i sanou vlastní sestrou másla.
2: Důležitou součástí takového potřeboňska jsou 3 oloupané citróny.
1: Já bych dokonce řekl, že jsou pro Potřeboňsko dokonce typické.
2: Ano, dále naťová petržel, hladká mouka, ještě něco?
1: Ovšem sůl, ještě sůl.
2: Sůl nad zlato. Pak vezměte kapra, umyjte pořádně krk, uši, kolena, osušte a porcujte.
1: A nejlepší, prosím, je porcovat kapra neživého, aby neplácal ocasem do mouky.
2: Aby nerozpoukal.
1: Ano, protože vy ho musíte v mouce obalit. A do zlatova péci na sojovém oleji.
2: Potřeboňsko použijete tak, že porce ozdobíte plátky oloupaného citronu, přelijete rozpustilou sanou a posypete petrželkou.
1: A v Budějovicích by vám k tomu ovšem dali i vařené brambory, maštěné máslem a posypané sekaným vejcem z petrželí.
2: Ale my, všimněte si, prosím, vás nikdy do žádných příloh nenutíme.
1: A i tak vám však přejeme dobrou chuť, vážení posluchači.
2: A nashledanou, milé posluchačky.
1: A pivo.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 20. května si připomínáme památku svatého Bernardina Sienského, kněze a kazatele. Bernardino degli Albizeschi se narodil 8. září 1380 v toskánském městečku Massa Marittima, kde jeho otec, příslušník sienského šlechtického rodu, zastával úřad guvernéra. Chlapce však záhy postihla bolestná ztráta. Ve 3 letech přišel o matku a o 4 roky později i o otce. Ujala se ho zbožná teta Diana, která ho vedla k důvěře v Boha a k péči o potřebné. Již jako dítě projevoval Bernardin mimořádný soucit s chudými. Raději se postil, než by nepomohl někomu v nouzi. V 17 letech dokončil studium občanského a kanonického práva v Sieně a vstoupil do laického bratrstva při nemocnici Santa Maria della Scala. Roku 1400, když mu bylo 20 let, zachvátil Sienu mor. V nemocnici umíralo denně až 20 lidí a personál byl zdecimován. Bernardin shromáždil 12 mladých dobrovolníků a po 4 měsíce řídil celý provoz nemocnice. Moru unikl, ale vyčerpání ho upoutalo na lůžko na další 4 měsíce. Po uzdravení strávil více než rok péčí o svou slepou a na lůžko upoutanou tetu Bartolomeu a teprve po její smrti se ve 22 letech rozhodl vstoupit k františkánům přísné observance. Bernardin byl vysvěcen na kněze roku 1404, ale jeho veřejné kazatelské působení začalo až kolem roku 1417. Od té chvíle se stal jedním z nejpůsobivějších kazatelů, jaké Itálie kdy poznala. Církev mu později udělila přízvisko Apoštol Itálie. Po více než 30 let procházel pěšky městy severní a střední Itálie, kázal na náměstích, protože žádný kostel nepojal davy, které se zbíhaly. Jeho posluchačů bývalo až na 30 tisíc. Paradoxní je, že Bernardin trpěl od přírody slabým a chraptivým hlasem, který se však podle tradice zázračně zlepšil díky jeho oddanosti paní Marii. Jeho kázání trvala někdy 3 i 4 hodiny, ale nikdy nebyla nudná. Bernardin mluvil prostým lidovým jazykem, přizpůsoboval se místnímu nářečí, používal živé příklady ze všedního života, příběhy, odbočky, humor i mimiku. Budoucí papež Pius II., který ho jako mladík slyšel kázat, napsal, že Bernardina lidé poslouchají jako nového apoštola Pavla. Zvláštní místo v Bernardinově působení zaujímala úcta ke svatému jménu Ježíšovu. Navrhl symbol, monogram IHS, první 3 písmena Ježíšova jména v řečtině, vepsaný do zářícího slunce, a vyzýval věřící, aby jim nahradili znaky znepřátelených politických frakcí Guelfů a Ghibelínů na svých domech a na veřejných budovách. Tato novota mu vynesla obvinění z hereze. Odpůrci tvrdili, že zavádí modloslužebný kult. 3x byl předvolán před papeže, ale pokaždé byl zproštěn obžaloby. Jeho přítel svatý Jan Kapistrán vedl jeho obhajobu při procesu v bazilice svatého Petra roku 1427. Papež Martin V. ho nejen plně rehabilitoval, ale vyzval ho, aby kázal i v Římě. Bernardin během svého života 3x odmítl nabízené biskupství. V Sieně, Ferraře a Urbínu, aby mohl zůstat prostým putujícím kazatelem. V roce 1438 byl povolán do čela františkánského řádu v Itálii jako generální vikář. Když do řádu vstupoval, měla pobočka v Itálii sotva 150 členů. V době jeho smrti jich bylo přes 4000. Reformoval 100 konventů a kladl důraz na studium teologie a kanonického práva. Byl rovněž významným hospodářským myslitelem. Jeho spis O smlouvách a lichvě patří k prvním systematickým pojednáním o ekonomické etice pod Tomáši Akvinském, přičemž jako jeden z prvních teologů obhajoval legitimní roli podnikatele v hospodářském životě. Poslední 2 roky svého života se Bernardin vrátil ke kázání, ale tělo mu již nesloužilo. Na cestě do Láquily onemocněl, rychle ztrácel síly i hlas a 20. května 1444 v tomto městě zemřel. Zprávy o zázracích u jeho hrobu se rychle šířily a již roku 1450, pouhých 6 let po smrti, byl prohlášen za svatého. Jeho ostatky jsou uloženy v bazilice San Bernardino v Láquile. Svatý Bernardin Sienský je dnes vzýván tam, kde potřebujeme hlas. je patronem reklamních pracovníků a všech, kdo se živí komunikací a bývá vzýván při onemocněních dýchacích cest. Bože, ty jsi naplnil svatého kněze Bernardina velkou láskou a horlivostí, aby šířil úctu k svatému jménu Ježíš. Pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu naplň svou láskou i nás. Prosíme tě o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Debám po Starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká: jdou nahoru. Říká: ale milost, paní, to by museli být sama. Říká: teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
3: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: zprávu. Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Těm, kteří dávají přednost ušití šatů, nabízíme velký výběr vlněných, bavlněných i hedvábných látek. Nezapomeňte však při výběru látky na vhodné doplňky, které jsou výrazem vkusu každé ženy. Vhodné boty, kabelka i rukavice zvyšují váš půvab.
2: Chcete-li si koupit na pánské šaty, přijďte. Poradíme vám nejen kvalitní látku, ale také vzor i barvu, která vám bude nejlépe slušet.
1: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

pán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zabije.

den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Padesátky o páté.

mrakem. Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po nocích.

na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

které slunce v máji po nocích přespává. Praha je zlatá loď, jak plachta

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt, anebo žít, nebo nežít. To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě žil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
1: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
0: Na duchu i na těle, čí...

0: nebude žíti.
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Aber was sagen Sie?
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musel

já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

se hraje mambo, každý z vás pozná je mambo, také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit.

mambo, kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také já chci ještě dnes tančit. Mambo, mambo, nedá nám pokoje mambo, kdo pak ví, čím to je mambo, také my chcem ještě dnes tančit. Mambo, všude je hrají a všichni už znají.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

A tradá, práskni do koní. Hej, vosko, práskni do koní. Nečekejme, až proutěk náš milá slzu uroní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál. Sedmdesátky.

jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená.

církve hlavu Galileo, Galilei, na hranici tě pak dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí, staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

smělit se, ach jak lidské, a odpustit právo panské. Vždyť staví šibeničky, sbírají dřevo na hraničky, sbírají hlasy,

ledový, kde dech tuhne na límcích.

0: Slyšíte hvězdu. Hrajeme si léta 70. Osmdesátky o osmé.
1: Stanice Hvězda.
0: Od osmi večer.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

kytice závoj, slzy. I štěstí rozplakávám.

zlatem ho přikrej a buď na něj zlej. Kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne, je dočista blázen a ty se mu směj. Kdo Kanady prodřel v tom pohřebním koutě, kdo šedivý vlasy z té hrůzy teď má, kdo viděl ty stíny, co do hrobu

stoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž

to, kupte si auto a cucejte chyto, odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

Rozestláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já, snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde.

možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

0: jsem křičel, že láska je zásah. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.
1: Je 9. Večer se mění v noc.
2: Stanice Hvězd.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
2: Jo, pořád se něco děje.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
4: Část 19.
5: Je skoro jarní den. Ještě 2-3 týdny a lze doufat, že v tomto kraji bude po zimě. Veliká zahrada lurdské fary stojí za podívanou. Rozprostírá se vyčkávavě mezi zdmi, jež ji uzavírají. Dělá dojem obydlí, které nahonem připravují pro nového nájemníka. Hnědý trávník je místy přerytý, rudá prst záhonu skypřená rýčem, keře čilimníku a šeříku zastřiženy. Uschlé listí je smeteno na hromadu a čerstvý říční písek navršený v pyramidách čeká, aby vesele skřípal na stezkách. Ty růže jsou pýchou a vášní Marii Dominika Peramala. Právě teď si zevrubně prohlíží každý jednotlivý stromek omotaný slámou nebo běží-li ozvlášť křehonké exempláře vakem z voskovaného plátna. Farářova pravice přitom skutečně zapomněla, co dělá levice. Levice totiž svírá dopis. Je to důležitý dopis. Nenapsal jej nikdo menší než monsignor Bertrand Sever Lawrence, tarbeský biskup. Teprve když ukončil inspekci jedné řady růží, zlomí Peramal biskupskou pečeť listu, který mu doporučila dnešní ranní pošta. Je to odpověď na jeho hlášení a na jeho poslušný dotaz vztahující se k nejnovějším lurdským událostem. Monsignor se plně staví na stanovisko farářovo, tak jak to Peramal čekal. Takzvaná zjevení Masabělská neposkytují prozatím církevním úřadům pražádný důvod zaujmout k ním nějaké stanovisko, než kvůli podniknout nějakou akci. Kanonické právo vyžaduje zákrok jen v případě prokázaného kacířství, škodlivé pověrčivosti a vyvolávání těžkých výtržností ve věcech víry. O žádnou z těchto okolností nejde. Nejde o nic jiného než o tvrzení 14-letého děvčete, blíž neověřitelné, že se mu zjevuje jakási nepojmenovaná a neznámá dáma. Postoj lurdského pana děkana, tak s uznáním píše jeho milost, odpovídá tudíž zájmům diecéze. Nevšímavost vůči zmíněným zjevením ze strany příslušného duchovenstva je třeba navenek zachovávat i nadále. Lurdský pan farář nechť tedy podřízenému kléru ve městě i na venkově znovu striktně zakáže připojovat se k davu před jeskyní. Pro případné otázky svědomí ve spovědnici, ať platí jako vodítko tato odpověď. Je vždy možné, že poslové nebes se objevují na zemi a že se stanou zázraky, ale nic nás neopravňuje věřit, že jde o něco podobného v masabělské jeskyni. Peramal skládá list. Ačkoliv psaní obsahuje chválu jeho osoby, uvedlo děkana do nemilostivé nálady. On, znalec lidí, má mimochodem docela určité podezření. Pokud jde o ten odporný nesmysl, má za to, že v něm mají prsty jisté bohaté dámy. Ty ničemné ženštiny spatřují v chrámě jakýsi salon nebo klubovní místnosti, které mají v nádherném spojení s kadidlem a třpitem svěc sloužit rozvíjení jejich vlastní moci, klevetivosti a senzacechtivosti. Když jde o příkaz lásky k bližnímu, když jde o to zmírnit aspoň trochu nesnesitelnou tělesnou i duševní bídu Pyrenejského kraje, drží si kapsy a bědují, kolik peněz už vydali na svatoanenskou výroční slavnost a na výzdobu různých oltářů. Oproti tomu by byli beze všeho ochotni na pomoci působení nadpřirozených sil a uspořádat pro zvýšení vlastní vážnosti nějaký malý zázrak. Farář se už doslechl o zvláštním vztahu Bernadety k paní Mietové. Peramal se znovu obrátí k růži La France, obává se totiž, že nepřečkala tuhou zimu. Právě když se chystá stromek nožem lehce naříznout, aby se přesvědčil, je-li zelený, zaslechne z ulice temné hučení davu. Zarazí se. Hluk se blíží k zahradní brance. Děkan okamžitě ví, to je Bernadeta Subirusová. A ten nebojácný muž není sto potlačit jisté vzrušení kvůli tomu směšnému dítěti. Jeho prsty sáhnou jako přistiženy do kapsy pro breviář. Kněz nemá být zastižen s očima nečinnýma a s prázdnýma rukama. Peramal má sám na sebe zlost pro to sáhnutí po breviáři, ale přesto začne přecházet akátovou alejí, která vede zahradou až k domu a tváří se, že je zabrán do čtení.

Byl to výklad moudré tety Bernardy, že slovy jděte prosím ke kněžím nemohl být míněn nikdo jiný než děkan. Pány Pomiana, Penese a Sempeta dáma jistě na mysli neměla, protože tito přístupnější páni jsou jen pouhými kaplany a farářovými kooperátory. Lakonický způsob vyjadřování dámy bývá někdy divně obecný a neurčitý. Nikdy například nevyřkla žádné jméno, ani vlastní, ani jméno jiné osoby. Ani Bernadetu neoslovila nikdy Bernadeto. Nýbrž vždycky jen tím svým zdvořilým, leč nezávazným, prosím vás, nebo buďte tak hodná. Snad si dáma prostě nemohla zapamatovat obtížná jména zdejších lidí. Tomu zas ovšem odporuje, že se tak bezvadně naučila místnímu nářečí a že ho umí užívat jak jen málo který cizinec nebo nobl člověk. Možná také, že jí ve vyslovování jmen brání to, že by jmenované tímto vyznamenáním příliš vyzvedla. Pro Bernadetu

0: A když při homilích, jichž se musela Bernadeta se svými spolužačkami účastnit, pozdvihl Peramal svůj zastřený hromový hlas, vždycky se roztřásla hrůzou. Také jeho mohutná postava, zbrázděná tvář, to, jak na ulici při chůzi pádil dlouhými kroky, což se tolik příčilo obvyklé chůzi kněží, vnukali Bernadetě už od dětství uctivý strach. Statný Peramal byl zkrátka moc veliký pro malou Bernadetu. Představoval pro ní obra bubáka. A před tohoto člověka má teď předstoupit jako vyjednavačka dámy. Srdce v ní poklesá. Nejraději by se vrátila. Ale když už jednou energická teta Bernarda vezme něco do ruky, nerozumí žertu. A teď vzala do ruky věc dámy, ochotná uvěřit spíš než Bernadetina matka. Nemilosrdně popostrčí neteř, takže Bernadeta vklopítne přes hrbolatý kamenný práh do farní zahrady. Co tady chceš? Kdo jsi? Oboří se na ní farář. Jsem Bernadeta Subirusová. Zakoktá dítě a sotva dýchá. Ach, jaká čest! Posmívá se Peramal. Nejnovější proslulost přichází na návštěvu. To chodíš vždycky se svým dvorním průvodem? Bernadeta pohlíží mlčky k zemi. Farář zařve. Jestli se někdo z tamté společnosti opováží vkročit do zahrady, zavolám četníky, tady nemají všelijací otevřhubové co zevlovat. Aniž se obrátí a pozve slavnou návštěvnici do domu, zamíří Peramal obrovskými kroky k faře. Bernadeta jde za ním, bledá a nadobro ztracená. Přijímací pokoj na faře je prostorný a velmi studený, přestože v krbu marnotratně plane oheň. Krevnatému děkanovi chlad zřejmě nevadí. Tvář má vstekem rudou a jeho tlusté rty jsou mírně ohrnuté. Vypne se před děvčátkem do výše, jako by je chtěl rozdrtit. Tak ty jsi ta nestydatá uličnice? Zavrčí. Co vyvádí ty pěkné kousky? Tak co? Protože Bernadeta ani nemuká, zaburácí místností jeho hlas. No tak, bude to? Mluv! Co ode mne chceš? Dáma mi řekla, spustí dívka hlasem přiškrceným slzami. Farář ji v tu ránu přeruší. Co to znamená? Jaká dáma?
1: Dáma z masa běl.
0: Neznám.
1: Ale přece ta krásná dáma, co tam ke mně pořád chodí.
0: Je z Lourdes? A znáš ji?
1: Ne, z Lourdes není. Neznala jsem ji.
0: Ptala se si, jak se jmenuje?
1: O, ano, ptala, ale ona mi to neřekne.
0: Je snad hluchoněmá?
1: Ne, dáma není hluchoněmá, mluví se mnou.
0: A co ti říká?
1: Bernadeta se chápe příležitosti a honem mu vpadne do řeči. Dnes mi řekla, jděte prosím ke kněžím a řekněte jim, aby tady postavili kapli. Bernadeta si oddechne. Zaplať pán Bůh, už je to venku. Příkaz je splněn.
0: Peramal si přitáhne židly, ze široka na ní usedne a propaluje zastrašenou dívku ohnivýma očima. Kněžím? Co to znamená? Ta tvá dáma je asi vyslovená pohanka. Kněze mají i kanibalové, ale my katolíci máme duchovní a každý má určitý titul.
1: Ale dáma řekla kněžím,
0: přiznává Bernadeta, které se teď, když vyřídila poselství, trochu ulehčilo. Na mne si nepřijdeš, hromuje a srší Peramal. Ostatně máš peníze, abys tu kapli mohla postavit?
1: Ne, peníze nemám.
0: Tak vyřiď té své dámě, ať si napřed na tu svou kapli sežene peníze, ano?
1: Ano, pane faráři, já to vyřídím.
0: Řekne ochotně a spěšně a docela vážně Bernadeta. Farář Peramal na ní nevěřícně vyvalí oči a žasne nad naivitou toho stvoření. Nesmysl! Zvolá a vyskočí ze židle. Vyřiď své dámě toto! Lurdský

0: I farář nemá ve zvyku přijímat rozkazy od neznámých dam, které neprohlásí své jméno. Lurdský farář nepokládá za moc slušné, když dámy bosýma nohama lezou po skalách a posílají nějaké vzkazy po nezralých a nedospělých děvčatech. A nakonec lurdský farář úctivě dámu žádá, aby mu jednou provždy dala pokoj. To je všecko. Rozuměla jsi?
1: Ano, já to vyřídím. Přikývne horlivě Bernadeta, pro kterou je důležitá jen dáma, ne však záležitosti mezi dámou a světem. Je bez sebe strachy a rozčilením a neuvědomuje si vůbec, jak farář dámu odbyl. Ale farář ukáže na veliké koště, které hospodyně zapomněla v jednom koutě.
0: Vidíš tamhle to koště, holčičko?
1: Zařve a to je vyvrcholení bouře.
0: Tím koštětem tě vlastnoručně vymetu ke kostelu, jestli se mě ještě jednou opovážíš obtěžovat.
1: To je příliš na Bernadetu. Bernadeta se hlasitě rozpláče a dává se na útěk.

0: Děkan Peramal má dnes špatný den. Při bližším ohledání vyšlo najevo, že 6 nejstarších růžových stromků zašlo, což je citelná, těžko nahraditelná ztráta. Ale není to jen těch 6 růží, kterými si teď může zatopit. Hněte ho citelně jeho dnešní chování k Bernadetě Subirusové. Dobře, je to malá podvodnice, lépe řečeno zneužitý nástroj Mietky a jiných ctižádostivých bab. Ale to není žádný důvod, aby se lurdský farář k tomu neduživému dítěti choval jako patentovaný lidožrout nebo čert v loutkovém divadle. Když ta malička s brekem utekla, byl by ji rád zavolal zpátky a utěšil nějakým tím otcovským desetníkem a svatým obrázkem. Vždyť Bernadeta je jedna z nejchudších. Ach bože. A přitom je měkost tou nejhorší metodou při zacházení s takovou čelátkou. Peramal to zná až do hlouby své mazané duše. Ale ještě jiné myšlenky tíží farářovu mysl. Od návštěvy té uličnice není jeho jistota už tak docela nedotčená jako předtím. Dávně se prostřednictvím Bernadety podařilo zahnízdit se mu v mozku. Myslí na četná zjevení Panny Marie v předchozí době, na zjevení utvrzená a dosvědčená církevní kronikou této země. Maria Dominik Peramal si umiňuje, že se při zítřejší raní mši pomodlí také za odhalení pravdy o Masabiel a zlobí se, že se té malé, tak nevinně vypadající čarodějce několika málo slovy podařilo natolik zvyklat jeho nezvratně pevné stanovisko. Ale Bernadetě je ještě hůř než děkanovi. Sotva, stále ještě plačíc, popošla mezi tetou Bernardou a Lysilou asi 100 kroků, ulekaně si vzpomněla, že se dopustila strašného nedopatření. Nevyřídila totiž všechno, co dáma od ní chtěla. Zapomněla na druhou polovinu vzkazu. V procesích ať přicházejí. Rodinné mínění, to jest Bernarda Kasterotová, je toho názoru, že druhá polovina poselství se vyřizovat nemusí, když pan farář předpoklad těch procesí, to jest kapli, s plísnivým výsměchem zamítl. Ale Bernadeta není tak rozumářsky chytrá jako teta Bernarda. Dáma, která tak málo mluví, dobře ví, co chce. Žádá procesí. Musí tedy Bernadeta toto její přání bez odkladu vyřídit, má-li jí být zítra ráno při shledání volno u srdce. Nedá se předvídat, co dáma udělá. Kdyby se cítila Bernadetou zklamána, mohlo by dojít k neštěstí, že by se jí několik dní anebo hrůza pomyslit snad už nikdy neukázala. Cesta na faru a k tomu ještě pár hodin po prvním vyhazovu není o moc příjemnější než cesta na popravu. Obr jistě dostane záchvat zuřivosti a vymete Bernadetu smetákem tak, jak jí to slíbil. Možná, že jí tím smetákem i nabije. Ale co jiného může Bernadeta dělat, než zatnout zuby a připravit se na nejhorší? Úpěnlivě prosí hodnou tetu Lysilu, aby ji neopouštěla, aby s ní srdnatě šla až do farní zahrady a vyčkala v odměřené blízkosti katastrofy. Rozhodlo se, že se cesta na popravu odloží na 4. hodinu odpolední, kdy zapadá slunce. V tuto podvečerní chvíli, doufají ženy, bývá i nejprchlivější člověk unaven a ne tak náchylný k zuření. V stanovenou chvíli stojí Peramal zase u svých růží a rozlobeně přehlíží spoušť, kterou způsobila zima. Tentokrát ho Bernadeta překvapí, když před ním z nenadání stane jako hromádka neštěstí a pátravě jako obětní beránek k němu zvedá tmavé oči. Teta Lysila se odvážila pár kroků za práh zahrady. Odvahu máš, maličká, to se ti musí nechat. Zahřmí zlobně chraplavý hlas. Bernadeta se třese. Je to moje vina. Zapomněla jsem na něco. Děkan má na rukou kožené rukavice a v pravici drží veliký zahradnický nůž, čímž děvčátku nahání ještě mnohem větší hrůzu. Jako fúrie mi štvaná odhrká druhou část svého poselství. Dáma říkala, aby se přicházelo v procesích. V procesích? Zasměje se Peramal. To je zatím ze všeho nejpovedenější. V procesích? Nač dáma potřebuje ještě procesí? Ty jí je přece sama každý den vodíš. Strčíme ti do ruky velikou smolnou pochodeň a potom můžeš ta svá procesí organizovat a vodit, kdy a jak budeš chtít. K čemu potřebuješ nás, ubohé duchovní? Jak slyším, děláš sama sobě biskupa i papeže a celebruješ u Masabil taková bláznivá potřeštěná oficia, že je to lidem pro smích i pro pláč. Peramal proti svému lepšímu předsevzetí znovu podlehl hněvu. Zároveň se vrací k posměchu. Chce snad ta dáma mít ta procesí už zítra? Bernadeta docela prostoduše přisvědčí. Myslím, že ano. Potom s několika úklonami couvá. Prosím mnohokrát za prominutí, vydechne. Teď jsem opravdu vyřídila všechno. Počkej, zavolá jí zpátky farář. Tady určuju já, kdy odejdeš. Víš ještě, co máš ode mě té dámě vyřídit? O, ano, vím. To není všecko. Mám pro tebe ještě jeden vzkaz. Zavrčí Peramal a pohlédne na růže obalené slámou. Opravdu ti ta tvá dáma nikdy nenaznačila, kdo je? Ne, opravdu nikdy. Ale kdyby byla tím, co tvrdí lidé, musela by se přece vyznat v růžích, ne? Bernadeta mlčky hledí na faráře, nerozumí mu. Farář se jí teď vyptává na místo zjevení, hlasem, o němž se dá těžko říci, je-li zlostně vážný nebo zlostně výsměšný. Slyšel jsem, že tam v jeskyni na skále roste planá růže. Je to pravda? Ano, je to pravda, ujišťuje Bernadeta celá šťastná, že se nad ní nestahuje nová bouře. Hned pod výklenkem, tam, kde dáma vždycky stojí, roste takový dlouhý šlahoun plané růže. To se skvěle hodí, přikývne Peramal, zřejmě potěšen. Nastav uši, děvče, vyřídíš dámě ještě tohle. Lurdský farář vás, milá dámo, vyzývá, abyste udělala malý zázrak a poručila té šípkové růži rozkvést teď koncem zimy. Bude vám jistě snadné splnit lurdskému faráři toto skromné přání. Pochopila si to, Bernadeto? O, ano, pochopila. Tak mi opakuj, co jsem říkal. Bernadeta s ulehčeným srdcem, bez chyby, opakuje Peramalův vzkaz.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 20.
0: Celé město si povídá o tom, co děkan vzkázal dámě. Maria Dominik Peramal se tím osvědčil jako mistr na svém místě. Jako mistr, který dokáže zvládnout i nejobtížnější situaci. Volnomyšlenkáři a antiklerikálové pokládají tu výzvu za šťavnatý vtip, smějí se mu a zároveň jsou zmateni, protože teď už se nedá jen tak lehce tvrdit, že církev ta zjevení podporuje, jestliže je dokonce nemá na svědomí. Naproti tomu vzbuzuje tento vzkaz veliké rozčílení u věřících všech stupňů. Opravdu, je-li ta dáma nejsvětější panna, je zároveň královnou růžence a růží. Dá si ujít příležitost, aby učinila skromný zázrak s růží, který by dnes na samém prahu března byl skoro přirozený? Snad to není nic tak přílišného, žádá-li se, aby nebesa přispěla svým přívržencům touto nepatrnou pomocí a zlepšila tak jejich postavení v bezbožném světě. Ano, ano. Lurdský farář je chytrý muž. To se musí nechat. Jiným zázrakem však je volání po zázraku, které teď letí všemi osadami Pyrenejského kraje, když se rozmluva faráře s Bernadetou roznesla rychlostí blesku až do nejzapadlejší horské dědiny. Všichni ti těžkorucí rolníci, pastevci, chalupníci, nádeníci, dřevorubci, lamači břidlice, jakoby se byli zčista jasna probudili k strašlivému poznání lidského ztroskotanectví a vyvrženectví na tomto světě. V této jediné chvíli nepřijímají už najednou jako tažní voli kletbu utrpení a klopoty. Podobní skutečným trosečníkům touží v duchu, aby v nekonečné mlze pozemskosti zahlédli nebeskou vlajku zvěstující jim záchranu. Stane se zázrak. V únoru pokvete růže. Osoba, která se o takový zázrak stará ze všech nejmíň, je Bernadeta. Hned na zítří, jakmile dojde k jeskyni, se překotně zbavuje vzkazů, které jí uložil farář. Nedovede se jako jindy pohroužit do svého okouzleného zírání a naslouchání. Hra světa se tísnivě dere mezi ní a dámu. Monotónně vyráží ze sebe děkanova slova a některá z nich není málem schopna vyřknout, tak pánovitý, tak přezíravý a nevhodný jí připadá Peramalův vzkaz. Což pak je možné takhle s dámou zacházet? Lurdský farář řekl, abyste si pro svou kapli sehnala peníze sama. Lurdský farář řekl, že od neznámých dam nepřijímá žádné vzkazy. Lurdský farář chce, abyste mu dala pokoj. Lurdský farář chce, abyste poručila, aby růže u vašich nohou rozkvetly. Dáma klidně všechny ty nezdvořilosti vyslechne. Ani jednou se její tvář tak nezakalí a nezbledne jako jindy, kdykoliv se stane nebo kdykoliv někdo řekne něco nevhodného. Tu a tam se nad Bernadetiným kvapným hlášením letmo trochu roztržitě pousměje. Jen náznak pohledu na planou růži dokazuje, že vzala Peramalovu výzvu na vědomí. Je roztržitá, nesklání se ke své chráněnce. Její křišťálové modré oči se dnes bolestně upírají do dálky. Jakoby sama, ona, o níž se tvrdí, že je pouhým zjevením, měla zjevení. Zjevení muk a hrůzy, protože její rty znovu a znovu pronášejí slovo pokání. Cítí tentokrát velikou ošklivost. To Bernadeta vyciťuje. A snaží se proto dělat všechno možné, aby pokáním ulehčila dámě pobyt na tomto světě, který v ní vzbuzuje hnus. Nepřetržitě líbá zemi, leze po kolenou, odírá si je do krve. Neustává, dokud i dlaně nemá skoro bolavé. Chce roznítit dav, aby jí při tom pokání pomáhal. To však se jí daří jen nedokonale, protože většina lidí nechápe její úmysly a vesměs všichni by raději viděli zázrak, než na sebe brali nepříjemnosti a tím utrpení dámy zmírnili. Navzdory krásnému počasí dámu mrazí. Růže na nohou jsou zcela matné. Za 20 minut dáma zmizí. Lidé si vypravují, že Bernadetina tvář se dnes skoro vůbec nezměnila. Věřící považují tento čtvrtek, 25. den února, za rozhodující den zázraku s růží. Je to včetně 11. února, kdy se dáma zjevila Bernadetě poprvé, třetí čtvrtek zjevení. Vzrušení lidí, bažících po zázraku, tak směle předpokládajících, co dáma udělá, je pochopitelné. Nejen selky z údolí Baciger, nýbrž i paní Mietová, teta Bernarda, Buorcovi, Nikolovi, Sažuovi a mnoho jiných je přesvědčeno o tom, že buď dnes nebo nikdy se přihodí něco velikého. Mezi purkmistrem a císařským státním návladním a policejním komisařem na druhé straně došlo k prudkým výstupům. Jeden svaluje na druhého vinu za žalostnou situaci, do které je úřady vmanévrovaly. Především pařížské listy bere čert. Dieterův politický čich to předvídal. Veliké listy využívají neblahé, leč nevinné historie k tomu, aby podvodně a zákeřně napadali absolutní režim císařův, který vděčí za své bytí puči. Jako blesk, píše jeden z nich, osvětlují tato smutná lurdská zjevení nízkou hmotnou a duševní úroveň, v níž je lid naší jižní provincie stále ještě odsouzen žít. Co se udělalo za dlouhých 10 let, aby toto nesmírně nadané obyvatelstvo našlo kontakt s naším moderním stoletím? Nic se neudělalo, méně než nic, a to z chladného záměru. Lid, jehož školní výchova jest stále ještě ponejvíc v rukou mnichů a řeholnic, se nikdy nemůže povznést k výšinám volného myšlení, které znamená konec každé tyranie. Rozpoutat náboženský fanatismus, to je nejjistější zásah, jak lidstvo odvrátit od jeho nejvyšších cílů, jímž je dobytí a organizace zeměkoule. A tak běhají na Jákobově žebříku byrokracie úřední dotazy a úřední repliky nahoru a dolů, aniž dochází k nějakému usnesení, než kvůli opatření. Ale protože se ani nejvyšší příslušný úřad, to je Ministerstvo kultu, neodváží nějaké rozhodné akce, jsou nižší úřady čím dál nejistější. Proti zjevením onoho světa na tomto světě žádný paragraf, jak se zdá, nic nezmůže. Aby se zachovalo zdání, dohodnou se i pro příště na přísném střežení všech členů rodiny Subirusovy, dívky Bernadety a jí vyvolávaných mimořádných událostí. Ale protože jak v běžném životě, tak i v životě státním vždycky všecko odnesou jen lidé malí a chudí, padne všechno na hlavu policejního úředníčka Jacometa.

0: Jenže Jacomet nepočítal s tím, že se v tento rozhodující den zázraku sejde ze všech možných stran asi 5000 lidí. Proudí k jeskyni od silnic přes díru, lesík a ostrov Šale. Jacomet přikáže četníkům, aby utvořili kordon a uzavřeli davu přístup k jeskyni. Propustí tam jen Bernadetu s nejbližším průvodem a kromě toho ještě doktora Dozuse, sourozence Estrádovi a několik jiných vrchností. Mlynáře Antonína Nikoloa, toho nejstaršího mužského stálého hosta u Masabiel, Jacomet hrubě odmrští. Antonín poklekne těsně před brigadýrem a zanotuje vzdorným hlasem mariánskou píseň. Velká část davu bez meškání následuje jeho příkladu. Policejní komisař Jacomet prokazuje svými nařízeními dámě spíše službu než škodu. Portál jeskyně je asi tak veliký jako výřez divadelního jeviště. Protože dnes hustě natlačení diváci utvořili kolem tohoto jeviště široký půlkruh a protože přední řady klečí a zadní stojí, je vidět trochu víc než jindy. Komisař zavedl takto pro nenáviděný výstup jakýsi pořádek, o který vůbec neusiloval. Bernadeta má dnes před sebou zase zcela novou dámu. O, její strachující se láska se nikdy své milované nedopátrá. Ani dnes nemá dáma v úmyslu obšťastnit svého miláčka. Proto Bernadeta neupadá dnes do onoho hlubokého vytržení, jímž zviditelňuje davu to, co je neviditelné. Přitom si dáma ještě nikdy nepočínala tak slavnostně jako dnes. Přesně řečeno, je dnes vůbec poprvé skutečně slavnostní. Její uchvacující půvab má rys přísnosti a odhodlanosti. Dokonce úsměvy a pozdravná pokývnutí, tato vroucí znamení každého nového setkání, jsou dnes odměřená, oficiální a jakoby jen náznaková. Záhyby šatů jsou strnulejší než obvykle, vítr nenadzvedá obrubu závoje a volné kučery, které jindy spadají do čela, jsou pečlivě skryty. Bernadeta okamžitě vycítí, že se dnes musí přičiňovat ze všech sil. Po mnoho nocí už přemýšlela o tom, jak by se dostala blíž ke skalnímu oválu. Před skalnatou zdí leží dosti balvanů, po kterých by se snadno mohla vyšvihnout až k šípkovému keři, vroubícímu portál jako střepatý plnovous. Napřed udělá kříž dáma. Bernadeta po ní. Dáma potom ukazováčkem tiše přivolá dívku k sobě. A už se Bernadeta vyšplhala vpravo na balvan a lehce se vysoukala tak vysoko, že tváří dosahuje až krůži. Bez výslovného přání dámy by se nebyla odvážila tak vysoko. Její vlasy jsou teď jen několik centimetrů vzdáleny od bezkrevných nohou, na nichž planou zlaté růže. V návalu vášnivého oddání, jímž zároveň nabízí vrcholné pokání, vnořuje Bernadeta hlavu do keře a líbá jej. Naštěstí si tvář ani příliš neodře, vytrysknou na ní jen 2-3 kapky krve. Hlas tisíci hlavého davu za jejími zády zahučí. Už ten hbitý půvab, s jakým se to děvče ve vybledlém kapuletu vyšvihlo na skalní stěnu, vzbudil obdiv. Obřad s šípkovým keřem, Bernadetina lhostejnost vůči bolesti, kterou si působí, je podle diváků úvodem k zázraku, který se určitě stane. Rozčilený zástup jej už předjímá. Několik fantastů už vidí, jak šípkový úponek skropený krví malé vizionářky pučí růžovými poupaty. Je to dosud největší okamžik Bernadetiných šílených oficií, jak to nazval Peramal. Ale dáma těmto improvizacím zřejmě nevěnuje žádnou zvláštní pozornost. Má jiné záměry. Odstiňujíc důrazně každou slabiku, tak jako když dítěti vštěpujeme velmi důležité příkazy, řekne svým bezvadným, ale cizokrajně vznešeným přízvukem. jděte se tam k prameni umýt a napít. Bernadeta nespouští oči z dámy a hned je zase dvěma skoky dole. K prameni? Kde pak tu je nějaký pramen? Zpočátku zůstává bezradná, ale potom jí napadne, že dáma snad přece jen neovládá dobře nářečí a nerozlišuje slova pramen a potok. Padne rychle na kolena a v šoupání po kolenou dosáhla už velikého mistrovství, popolezá k mlýnskému potoku. Když už má hezký kousek cesty za sebou, ohlédne se k píklenku. Dáma zavrtí jaksi netrpělivě hlavou. Aha, myslí si Bernadeta, nechce, abych pila z potoka. Nýbrž z gavy. Rychle změní směr k řece, jejíž břeh je asi 30 kroků od místa, kde klečí. Hlas dámy ji zavolá zpět. K řece ne, prosím. V těch čtyřech slovech a ve varovném tónu jakoby se tajil určitý odsudek gavy, která se pro záměry dámy nehodí. Ačkoliv ta cholericky pádící řeka posedlá časem a pomíjivostí, obsahuje dle mínění ředitele Klaránce ve svém jméně Ave, zdá se, že její vody jsou rejdištěm nepřátelských sil. Kam teď? Diví se Bernadeta a pohlíží s otevřenými ústy k výklenku. Dáma se sníží a opakuje podruhé větu o prameni a jako by chtěla dívce pomoci, dodá ještě tuto větičku. Jděte, pojezte byliny, které najdete. Bernadeta se dlouho rozhlíží po jeskyni, než objeví v nejzaším koutě vpravo místo, kde není ani písek, ani kamení a kde roste hrstka trávy a pár žalostných rostlin, mezi nimi kvíte klomy kámen, nazvaný tak proto, že při své pokorné tvrdošínosti má sílu prodírat se kamenem k světlu. Bernadeta tam chvatně popoleze a splňuje druhou půlku rozkazu. Utrhne a spolkne několik stébel travnatých rostlin. Přitom si její mysl vybaví vzpomínku z dětství. Jednou jí rodiče přišli navštívit do Bartres. Bernadeta vyhnala ovce na pastvu a tatínek, tehdy ještě sebevědomý mlynář, ležel v trávě vedle ní. Několik popásajících se ovcí mělo na hřbetě zelené skvrny. Vidíš, Bernadeto? Řekl Subiru žertovně, ale s vážnou tváří. Tam ta ubohá zvířata? Ta spousta protivné trávy jim stoupá až do srsti. Ale Bernadeta, která nikdy nerozumí vtipům a všechno, co se jí řekne, má za pravdivé, trpěla tehdy velikým soucitem ke svým ovečkám a rozplakala se. Na ty zelené hřbety ovcí a na své vlastní slzy si teď vzpomene, když jí dáma přikazuje, aby i ona jedla ty odporné hořké rostliny. Ale čekají ji ještě horší věci, protože musí splnit první a důležitější část rozkazu. Jděte se tam k prameni umýt a napít. Mluví-li dáma o prameni, musí tam nějaký pramen být. To je Bernadetě jasné. Když není nad zemí, musí být pod zemí. Dívka hledí na ten bědný kousek země, jehož hořkou zeleň právě okusila. Potom začne oběma rukama rýt a hrabat v zemi jako krtek. U zadních stěn jeskyně stojí opřeny rýče a motyky cestářů. Bernadetu ani nenapadne, aby si jeden z těch rýčů přinesla a usnadnila si práci. Plná zběsilé horlivosti odhrabuje rukama, pořád ve strachu, aby dáma nepozbyla trpělivosti nad její pomalou a neúspěšnou prací. Ani teď, kdy splňuje nepochopitelný příkaz a hledá zřídlo, jež neexistuje, ji ani na vteřinu nenapadne uvažovat o úmyslech dámy. I když Bernadeta tuze jemnocitně a takřka v každé chvíli přemýšlí o vztahu, který její osamělé já spojuje s osamělým ty dámy, stará se pramálo o její tajné záměry. Poslouchá slepě a neuvědoměle, protože nevýslovně miluje. I v tom si počíná veskrze žensky. Plán milované bytosti je jí skoro lhostejný a neznamená pro ní nic jiného než nový způsob, jakým se může své milované oddat. Když vyhrabe jamku širokou a hlubokou asi jako miska na mléko, narazí na bahnité dno. Další kusy hlíny vytahuje teď už z důlku lehčeji. Oddechuje a odpočívá. Unavilo ji to. A vidí, že na dno jamky steklo trochu špinavé vody, ne víc než asi půl vinné sklenice. Ta nuzná trocha vlhkosti by docela postačila, aby si jí Bernadeta ovlažila rty a ovlhčila čelo a tváře. Dáma myslela tím svým umýt a napít jistě nějaký takový symbolický úkon. Dáma to má ovšem se symboly pohodlnější než Subirusovic dcera. Ve vznešeném světě, z něhož patrně přichází, jsou symboly doma. Ve světě Subirusů se naopak všechno chápe jen doslova a věcně. Bernadeta by to považovala za holý podvod, kdyby se skutečně nenapila a neumila. Proto hrabe dál, přičemž se ta trocha vody, která se podle všeho udržela v zemi od poslední povodně, nadobro vsákne a smísí s bahnem. Bernadetě nezbude nic jiného, než vzít jednu takovou hodně mokrou hrudku hlíny do rukou a pomazat si jí celou tvář a druhou takovou hroudu nasáklou vodou strčit do úst a pokusit se jí polknout. Tato druhá část úkolu se jí zdaří až po několika zoufalých polikacích pokusech, při nichž se Bernadetina tvář, strašně umazaná bahnem, křiví odporem a vypětím vůle. Sotva se jí však podaří zuřivými pokusy to strašné sousto spolknout. Její lačný žaludek se této krmi neboštíků okamžitě vzepře. Bernadeta se otřásá nutkáním zvracet. A před tváří 5000 lidí, dychtivých zázraku, musí zvracet. A trvá hodně dlouho, než ze sebe hlínu zase dostane ven. Matka, teta Bernarda, teta Lysila se vrhnou k Bernadetě. Kdo si přináší nádobu s vodou z potoka? Omývají dívce tvář, ruce, šaty. Všichni se stydí. Jen Bernadeta, která leží na smrt vyčerpaná matce v náručí, nemá sil se stydět. Nemá už ani sílu si povšimnout, že ji dáma opustila. Žakomet vidí, že nadešla jeho chvíle. Teď anebo nikdy se musí podařit udupat tu neplechu jako doutnající oheň. Co se nepoštěstilo ministerstvu, prefektuře, podprefektuře, císařskému státnímu návladnímu ani obecnímu úřadu, to dokáže on, obyčejný úředník. Chválen představenými, vážen celou osvícenou Francií, zahrnován díky kléru zbaveného starostí, bude o sobě číst v novinách abonovaných panem Diranem. Skromný policejní komisař rozdrtil hydru pověry. Žakomet, obklopený ozbrojenou mocí, si zvolí za řečnickou tribunu vyvýšené stanoviště a nad rovinou zahřmí jeho nejříznější výslechový hlas. Lidičky, teď tedy nad slunce jasněji vidíte, jak si z vás střílejí a jak vás tahají za nos. Pár taškářů a podvodníků, na které my si ještě posvítíme, se na váš účet baví a dělá zmatek. Před chvílí jste mohli na vlastní oči poznat, že ta malá Subirusová je nemocná chuděra, kterou v nejbližších dnech zavřou do ústavu. Žádná nejsvětější pana, lidi zlatý, to je podfuk. Ta má taky něco lepšího na práci, než vás v docela obyčejný všední čtvrtek koncem února, kdy má každý práce nad hlavu zdržovat od díla. Svatá pana to s vámi myslí dobře a nechce, abyste mařili čas a peníze. Jí postačí, když zůstanete hezky u svého růžence. A přesně tak smýšlí i duchovenstvo. Nejsvětější pana taky nechce, aby měla policie těžkosti a útraty. Koukněte se tuhle na pány četníky. Kvůli vaší potřeštěnosti jsme si museli z Argeles přivolat ještě 3 na pomoc. Četnictvo má tak jako tak těžkou službu ve dne i v noci. A vy ty těžkosti ještě zvyšujete.
1: Za všechny ty nesmyslné výdaje, které nám děláte, by se dalo pořídit lecos dobrého.
0: Mějte konečně rozum, lidi drazí. Zázrak ve všední den? To tak. Zázraky se nedějí ani v neděli. Bůh netrpí žádné nepravidelnosti a nepořádky ve státě. Doufám, že jste mi rozuměli a že zítra v našem kraji bude zase klid.
2: Po této jadrné a lidovým humorem okořeněné řeči se počne dav zaraženě a sklíčeně rozcházet. Většina lidí prý věděla od počátku, že je to všechno bláznovství a švindl. Jiní mlčí a nedovedou se tak lehce vypořádat se svým zklamáním a blamáží. Mezi potokem a jeskyní sedí tlustá Mietová na polním sedátku, které si poslední dobou brává vždycky sebou. Kolem ní stojí paní Bopová, Švadlena Peretová, slečna Estrádová a ještě jedna dáma z dobré lurdské společnosti. Jmenuje se Elfrída Lakrampová a je neteří váženého lékaře. Mietová ponechává volný průchod slzám.
3: Mám pocit, že jsem ztratila milované dítě, vzliká.
0: Má vina to není, drahá paní Mietová. Já jsem vás před tím děvčetem vždycky varovala. Podotkne horlivě hrbatá Švadlena. Ale madam Lakrampová obrátí vybledlé oči k nebi.
3: Neměla jste mě přemlouvat, abych sem chodila, milá přítelkyně, vzdychá obracejíc se na vdovu. Víte přece, jak křehká je má víra. Tahle aféra bohužel mou víru poškodila.
0: Doktor Dozu a berní správce Estrád se společně vracejí do města. Nemluví. Teprve u pily prohodí Estrád. Je zvláštní, že ani našinec nemá dost síly ubránit se davové sugestii.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Pohyb koňmo, řekněme to rovnou a hned na začátku a naplno, to je moje. To je můj zážitek, prožitek, požitek. Sotva bych mohl uvést pohyb krásnější, pohyb, který by mě plnil takovým vzruchem a nadšením, jako je právě pohyb koňmo. Neznám pohyb, který by více a krásněji rozbušil mé srdce a který by lépe a plněji vyjadřoval mou prastarou touhu, můj odvěký sen, jízda v sedle, vlající hříva, rytmus kopyt. To všechno mne fascinuje. Pokud ovšem toto všechno sleduji z prostředka 10. řady v biografu, což je moje oblíbené místo. Na koni jsem seděl osobně jednou. To bylo u Karlových varů. Točili jsme tam takzvané momenty filmového festivalu. Vždycky v nějaké situaci. A pro rozhovor s delegací rumunskou zvolil tehdy režisér Kaněra prostředí jezdecké. Všichni totiž na koni jezdili. Souhlasil jsem prosím s tím, že ten rozhovor s nimi udělám ve stoje. Točit se to mělo v lese, odvezli mě tam autem a když bylo všechno nachystáno a tady, když jsem byl obklíčen koňmi a lidmi, jsem se dozvěděl, že na koně mám vsednout i já. Prosím, říkal jsem, v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. Měl jsem jasnou představu takového toho rozvážného, tažného koně, takovou tu kráčející válendu, abych tak řekl. No, scénu jsme natočili. Celá rumunská delegace se pohybovala na rozumných koních, kteří vždycky šli tam, kam jít měli. Můj ne. Můj odcházel, vracel se, točil, prošel se mnou křovím a prosu. Měl jsem jasnou představu takového toho rozvážného, tažného koně, takovou tu kráčející válendu, abych tak řekl. No, scénu jsme natočili. Celá rumunská delegace se pohybovala na rozumných koních, kteří vždycky šli tam, kam jít měli. Můj ne. Můj odcházel, vracel se, točil, prošel se mnou křovím a protože jsem během natáčení

chtěli cválat. A protože byl s námi celý tamní jezdecký oddíl, bylo dohodnuto, že polovina tohoto oddílu s nimi odcválá a druhá polovina se mnou odkráčí. Chystali jsme se tedy rozejít se, ale tam jsem si řekl pozor, pozor. Až ten můj kůň uvidí, že jeho kamarádi se dávají do cvalu, nic ho nezadrží. Sklonil jsem se tedy nad jeho uši, zakryl mu dlaněmi oči a takto jsem vyčkal, dokud ti druzí nezmizeli za lesem. Pak jsem mu teprve oči odkryl. On ale pochopil, že nás jaksi ubilo a dal se do klusu, leč opačným směrem. Je zle, říkal jsem si, částečně padaje, ale oni za mnou volali, nebojte se, on trefí. Nebál jsem se ani tak o jeho zabloudění jako o svou hlavu. A právě touto hlavou jsem horečně uvažoval, co řeknu na blízké státní hranici, kam kuň právě směřuje. Dojeli nás, ostatní jezdci zastavili a podle slibu jsme pak až do Varů dojeli krokem. Za dva dny jsem volal do jízdárny, co je s tím koněm, jak se mu daří. A tehdy jsem pochopil, jak důležitý je cvik a trénink. Co by s ním bylo, řekli mi. Jezdí. A já 3 dny nechodil. Od té doby jsem na koně nevsedl. Nemám proč, nevím proč. Nemám nic proti těm, kdo na něj vsedají, kdo od někud někam jedou, kdo se řítí po závodních drahách, kde přeskakují překážky, včetně té taxisovy. A nenacházím jaksi důvod, který by mne dovedl k tomu, abych na koně vsedl. Nabízeli mi to. Nabízeli mi to dokonce v uzavřené ohradě, kde prý se nemůže nic stát, odkud není úniku. Ale já, poučen Jiráskem, vím své. Horymír se Šemíkem snad nebyli v uzavřeném prostoru? Přiznávám dokonce, že nejsem ani divákem jezdeckých dostihů. Vím, že už první větou jsem se právě jako divák vyznal ze svých pocitů a ze svého nadšení nad pádícími koními. A toto nadšení a tyto city propukají u mne jen a jen v kinu. Ptáte se tedy, a co když vidíš dostihy v kinu? Ne, ani tentokrát bych se nestal jejich divákem. A běžící koně jsou pro mne jen a jen běžící koně od startu k cíli. Mluvil jsem o tom i s odborníky. Ptal jsem se jich, zda není nedobré hnát koně na některé překážky. Ale byl jsem ujišťován, že ne. Že koně to sami chtějí. Že rádi závodí. Že potřebují to napětí jízdy a že ani ten taxisův příkop není pro ně nějakým zlem. No, nevím. Nevím, co si myslí kůň a co chce, anebo čeho se bojí. Věřím, že potřebuje pohyb, že miluje běh. Věřím, že veden člověkem si zamiluje i ty závody a že i on má pocit vítěze, když vyhraje. Byl kdysi lidmi veden i do války. Snad i tady zažil pocit vítěze, když pod vítězným důstojníkem klusal při přehlídce. Ale nevím nic o pocitech koně, když leží za taxisem se zlomenou nohou anebo na bojišti s prostřeleným břichem. A vlastně vím. Šrámek to napsal za nás a pro nás. Snad byly kdysi doby, kdy člověk na koni jel od někud někam. Bylo kudy, byl čas, ale od těch dob ubylo. Prostoru i času. Dopravní prostředky se zrychlují a času jakoby ubývalo. Prostor je ucpán. Městy lidí i jejich dopravními prostředky. A v loni ve Francii jsem projel 30 kilometrů autem krokem. A když dnes potkáme vůz tažený koněm, žasnem. Pokud si toho vůbec ještě všimneme. Pokud nejsme docela zaujati tím bláznem ve Fiatu před námi a tím dalším bláznem v něčem jiném za námi. Pokud v tom vlaku aut se ještě vůbec můžeme rozhlížet. Stál jsem nedávno ve stájích Slavkovských a viděl tam krásné koně. A když pak mladý syn tamního vedoucího Mirek najednou vsedl, aby ho prohnal denním tréninkem, cítil jsem v duchu, že kůň a člověk k sobě patří. Tak nějak, i když zase jinak, jako člověk a pes. Je to pravěké spojenectví, které kdysi člověk uzavřel a jehož odpovědnost by měl nést a nezrazovat. Protože v případě zrady to bude vždycky on, člověk, kdo selhal.

0: O-o-tlak-tlak-tlak-tlak-tlak-o-o-tlak-tlak.
1: Ums-ums.
0: O-o-tlak-tlak-tlak-tlak. O-o-tlak-tlak.
1: Ums-ums.
0: Z předtlaku, podtlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku vznikne. Co? Nepříjemný. O-o-tlak-tlak-tlak. Ještě musíte nohou. O-o-tlak-tlak-tlak-tlak. Z předtlaku, podtlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku vznikne. Co? Nepříjemný. O-o-tlak-tlak-tlak-tlak. O-o-tlak. No, tak byl to. Tak jsou lepší příklady, pravda, ale na ně dneska už není čas, ale já nevím, tady vlastně jsou taky Pražáci a vlastně my bydlíme spolu tak někde na těch Vinohradech. My se tam potkáváme a já jsem dřív bydlela na Malý Straně a teď prostě mě vyhodili, tak prostě bydlím tam, kde bydlím. Nicméně, je tam spousta důchodců, včetně mě, to se taky hlásí. Ale já si furt myslím, že ještě mám nějakou jiskru v oku, jo. Ale chodili tam, no hele, takhle to vzniklo.
2: Noc plná hvězd.
3: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
4: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
3: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátů je mejch.
4: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
3: Vím, co píšu.
4: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
3: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
4: Ano.
3: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku. Mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
4: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
3: Snaž se, to jsem já.
4: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím?
3: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
4: Nazdar, Slávku.
3: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
4: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
3: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny. Úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
4: Mám zabouknout?
3: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
4: No.
3: Ticho.
4: Odložit v šatně.
3: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
4: Když má párek a pivo.
3: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
4: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
3: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
4: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
3: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
4: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
3: Ty nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
4: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
3: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
4: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madono má, jen tobě a těm očím pím.
5: Ticho! Který... Já chci taky mámy.
4: Prosím, můžeš se přidat. Madono má, jen tobě a těm očím pím, o kterých sním.
5: Ticho! Hra... Tuhle neznám.
4: Neznáš, neznáš. A tady je na omámení naprosto nejlepší. Madono má jen tobě
5: a těmo... Říkám, že ji neznám.
4: Neapol za červenou.
5: Byl to můj nápad.
4: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
5: Kterou znám. Na omámení znám. Drahý můj.
4: Prosím. Drahý můj.
5: Počkej. Co? Neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
4: No, rozmyslíme si to. Drahý můj... Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
5: A nakonec tito dva světáci zaspívají všem ženám pod manželkou.

0: noc s hvězdou.
1: Při tuzemské nebe vidět je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry svéráznou jako jiný.
2: Ovšem, vy myslíte svéráznou jaksi stran toho vyšívání svéráznost, nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si svéráznou jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Ovšem, abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru. Průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: Ano, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samozřejmě, my musíme hledět, co která zem nám skýtá, tuto, tu tam, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezměme tu, kterou zem, například takové Norsko, co by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad, Fjordy,
2: protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dněpru.
2: Prostě parašutisti zapustí ponorky do Třeboně. Na jednou lově je rybník, mě to se hází, cítí, pane, a...
1: Ona je to pětikilová ponorka.
2: A jo, pětikilová, co taková ponorka jíkerná, či tam má někdy i tři pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpédka. No,
1: torpédka.
2: Vaňa přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumarin, anebo smažený šroub a la restl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A to takhle, když to nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, lidvom populér.
2: Rosto divné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou volme štedy, pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne, to mi ne. Německé nebelí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Reimannein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je zkoumovat.
1: Ale zase je tu oprava, že my chcem tlý nebe mít aspoň trošku doprava.

0: tvoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
1: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejít a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
1: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
2: Jaký ale?
1: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
2: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
1: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
2: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
1: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
2: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
1: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tizián.
2: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte? Je to všecko jasné?
1: Ano, prosím, tak já jdu.
2: Kam jdete?
1: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
2: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
1: A čemu prosím?
2: To mě teda podrošíš. No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
1: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
2: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
1: No, kde? Přece tam, kde pracujete? V zoologické zahradě, ne?
2: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
1: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
2: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
1: Ale co je na tom legračního?
2: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
1: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
2: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohl věřit.
1: No a proč ne?
2: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
2: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
2: Za toho slona.
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
2: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
2: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
2: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
2: Jaký pak ale? Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. a přijedu si jen k vám. A nalinýruji ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, který nemá smysl projednat si.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla. No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.
3: Já jsem po

voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

a vláčcem moře Trilobič se stal. A Trilobič se diví, kde se tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré. Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žoužel duši má, diví se Trilobič.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjistí.

tak v 8:30 u Panteonu, jo? A kdybyste zapomněli, jak vypadám, poznáte mě podle toho, že budu mít šusták. Pít chladné víno s vlídnou slečnou, pokud by byla slečna ta, sáhnout si trošku

0: noc s hvězdou.
1: Lidé jsou potvory,
2: zavrčali strýc Pargan, zasakrovali a odpluli si. A měli aj pravdu, lebo co se jim totkaj stalo na Pelejškovej svajbě, to by už dožralo je mrtvého. A to vždy si na to vzpomenu, uši za jim hýbu, jak vržu zubama a ruku mají na křiváku. Tož jak už to na takej svajbě bývá, lidí plno a o jezení, pití a všelijaké překvapení je vždycky postarané. Strýc, který byl z nevěstinej strany po švagrovej první bratranec, co byl pozvaný svatebčan, lapěli v kůti jak noša hub a výdali šestý taléřek slepičí polévky s těma dlouhýma lokšama. Vysali jim z huby jak pastýřovému punťovi fúsa a mlazgali tak chutno, že svatebčané, kteří už přestali jíst, se dali znova do jezení. Mezitím, než kuchařky donesli maso, zjedli strýc opálku, koláčku a misku milostí a za hodinu už fučali jak měhěžku. Ženichůj, bratr Janek, pagáža vybíjaná, dívaja se na strýca, mrkl na Juru, Franska, Jošku a už jich vidíme, jak co si paklují na mlatevni. Chlapčíska, co by jsme temu Parganovi jenom vyvédli? Začal Janek. Celý den jenom žeru jak najatý a zdá se ně, že už si aj palcem potláčali. Oni sa chcú najest najmej na 14 dní. Však mě pravlík potřenka žajdlíčka, že strýc 3 dní před svajbou nic nejedli, aby sa u nás mohli, jak sa patří, nadspat. Zerzavý Jura, který sa trochu zajíkal, ale ináč chytrý, jak opíca, pravil. Kluci, dajme mu do slivovice živého stříbra. Šohaje vykříkli radostí a zbůchali Jurku za dobrý nápad. Za chvilku se ztratil z izby teploměr a několik stříbrných guliček rtuti jezdilo ve škatulce o cirek. A včil se šíl na Pargana veliký pytel, do kterého měli každou chvilku vletět. Kluci začali kolem strýca kroužit jak jestřábe, jenom zaglvnout. Strýcu, to vždy jsme se tak chutno napapali, tož by neškodilo zatvrdit to kapku halůzkovej, co pravíte? Začal idášský Janek a strčil strýcovi do ruky 16 tej dobroty, kde sa na dně ligotala malá gulíčka, na kterou neměli strýc nikdá v životě zapomenout.
1: Já kakra holte, to já, tož na zdraví chlapci. Ať žijou děti našich rodičů a nech jsme živí až do smrti.
2: Zařečnovali strýc, zamžúrali očima na sklenku, posvátno dodali:
1: Vendi donútra a neškoď.
2: A vyrazili čertovský nápoj až do dna. Šohaje sa ztratili jak para a nakúkali za rožkem, co bude dál. Strýca spokojeno usadili, zapálili faju a dýmili jak zacpané kamna. Povolili řemeň o 3 dňůrky a jejich zamastěná huba měla výraz jak děcko, když má nacukrovaný cumel. Za chvilku si jaksi zhluboka odechli, poposedli a odpluli. Začalo jim být horoko, krapy potu jim stály na čele a červený byli jak šumické tela. A najednou to na nich došlo. Vyletěli na dvůr jak jeleň a už nestačili doběhnout k mlatevni. Hrklo v nich, jak kdyby jich potěl v kolenách, nad Antonínkem zařmělo a myslím aj zablísklo. Oči vybůlené, zuby zaťaté, ještě nikdy v životě tak rychlo třaslavy se nezdělávali. Ale bylo pozdě. Chyběly jim 3 vteřiny. No já, ale co včíl, dobrá rada drahá. Strýc daleko pro rozum nešli. Vzali obušek a utěli poškvrněné pudlo na špálku. A včíl přes mlatevňu kolem zahrad dom. Ještě 2x se museli strýc po cestě zastavit, lebo vždycky ještě zařmělo. Ale už měli tu výhodu, že nemuseli zdělávat třaslavice. Obušek vysekal cestu. Na druhý den vylískali Jankovi po tej hubě škaredej, lebo nemohli zapomenout, jak ju měl oštěřenou, když se tak tumlovali na dvůr a řehot tých všiváků usoplených jim bzučal v ušách ještě měsíc potem. Zešli sa u súdu, kde strýc ešte vyfásli 3 dní podmínečne, lebo to Janečkovi dokázať nemohli. Ale tento dokázal opuchlú hubu.

chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají se děje. Představte si podzim, vítr od Buchlova věje. Prouzová čeká dítě, prouzu čekají galeje. Odpaží tašku a na hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřím,

odsuzuje. Každý, kdo svou zemi miluje, jeho hnusný čin odsuzuje.

Nebudu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém obleku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.

0: Noc plná hvězd.
1: Psychiatrická záhada. Bylo kolem 2 hodiny noční, když pan Hurich vracel se ze schůze abstinentů odbývané v jedné restauraci na Malé Straně. Schůze tato protáhla se proto tak dlouho, že v ní byla probírána rezignace předsedy, který byl zapleten do ošklivé aféry. Byl totiž usvědčen, že v jedné restauraci vypil sklenici plzeňského. Jako čestný muž odstoupil. Pan Hurich šel tedy domů po Karlově mostě. Šel s blahým vědomím, že pracuje pro dobro lidstva. Ve svém žaludku cítil doposud chlad sodové vody, ale trochu výše tam tlouklo teplé, vřelé filantropické srdce, které málem bylo by stučnělo, kdyby mu byl lékař nezakázal píti pivo. Tak byl 5 roku abstinentem, vrhl se odhodlaně do boje proti alkoholu, stal se jednatelem spolku abstinentů, předplatil se na zájmy všelidské, učil se esperantu a jedl zeleninu. Úvahy jeho přerušil výkřik na řece. Byl to patrně jeden z oněch křiků za noci, jež milují mladí básníci a které jim vynášejí 60 haléřů, neboť tolik se platí za řádek s výkřikem tajemným, neznámým, plynoucím od řeky v nočním tichu. Pan Hurich naklonil se dolů přes zábradlí mostu a zvolal ku hladině Vltavy pln neblahého tušení. Přejete si něco? Nic chytřejšího mu přitom nenapadlo v okamžiku, kdy jeho lidumilné srdce naklánělo se z mostu. V té době, kdy pan Hurich díval se pátravě dolů do vody, kráčel po mostě směrem k Malé Straně kadeřník Bílek. Byl to pán, jenž sice nebyl abstinentem, zvláště toho dne, ale který měl neméně šlechetné srdce, protchnuté pravou láskou k bližnímu, jako pan Hurich, srdce zlaté a obětavé. Bystrým zrakem rozeznal, že pan Hurich naklání se podezřele z mostu. Pan Bílek byl mužčinu. Tiše jako kočka přiblížil se rychlostí rysa ze zadu k panu Hurichovi, chytil ho za ruce a pokoušel se strhnout ho k zemi. Pan Hurich však nelenil, chytil neznámého muže za krk a zavolání patrol zápasili oba šlechetní mužové spolu, zatímco kadeřník křičel: uklidněte se, proč byste si zoufal? Policejní hlídka sem běžela klusem a pan Bílek, drže ze všech sil pana Huricha v náručí, volal jí vstříc udýchaně: pánové, tento pán chtěl skákat do řeky a já ho zachránil. Pana Huricha zmocnili se nyní 4 zkušenější ruce, vzali ho pod paží a jeden ze strážníků otcovským hlasem jal se panu Hurichovi rozmlouvati sebevražedné myšlenky. Pan Hurich, překvapen touto situací, křičel jako v hysterických záchvatech: to je mýlka, pánové! Na to se dal do podivného nuceného smíchu a opakoval: mýlíte se, pánové, já opravdu neskočil do řeky! Šlechetný kadeřník šel vzadu a přerušoval ho. Já už několikrát zachránil lidem život, když chtěli skákat do vody, ale nikdo se ještě tak zuřivě nebránil jako vy. Je vidět, že jste strašlivě rozčilen. Vždyť jste mě roztrhal vestu. Pak hučel do pana Huricha druhý strážník. Můj bože, kdyby člověk pro každou malichernost měl si brát život, všechno zas bude lépe, ať byla příčina vašeho rozčilení jakákoliv. Všechno se napraví a uvidíte, že až ráno vystřízlivíte, že ten svět je přece jenom hezký. Svět je krásný, mluvil do pana Huricha strážník po pravé straně. Kdyby každý, když mu vleze něco do hlavy, chtěl hned skákat do vody, musel by se každý druhý člověk utopit. Pan Bílek tahal přitom za kabát pana Huricha a důrazně dodával: abyste věděl, kdo vám zachránil život, vzpomeňte si, až vystřízlivíte, že se jmenuji Bílek a že jsem kadeřník ze Smíchova. Pan Hurich počal opět hystericky volat: prosím vás, pánové, pusťte mě. Vždyť já neměl nic v úmyslu. Já si nahýbal přes zábradlí, protože se mně zdálo, že dole na řece někdo volá. Prosím vás, vyvracel mu to kadeřník, vy, že jste nechtěl skákat. Já mám, pane, zkušenosti, Jak se na někoho kouknu, vím hned, chceli skákat nebo ne. Pane, kdybyste byl nechtěl skákat, nebyl byste se tak zuzivě bránil. Až si na to ráno vzpomenete, poděkujete Bohu, že mne strážný anděl vyslal vám do cesty. Pana Hurycha přešla už trpělivost, otočil se dozadu a vmetl šlechetnému a obětavému muži do tváře několik hrubých urážek. Pan Bílek zarmouceným hlasem počal vykládat i strážníkům. To má člověk za svou dobrotu. Až ten pán ráno vystřízlivý zastydí se za to, jak se odměňuje svému zachránci. Pan Hurych učinil pokus vrhnouti se na kadeřníka, ale ustal, když mu strážníci sdělili, že by poslali pro truhlu. Blízko policejního ředitelství pokusil se naposledy vyjasnit situaci a řekl: vy mě tedy nevěříte, zapřísahám vás, že to je náhoda. Jen se uklidněte, konejšili ho strážníci, až se vyspíte, až se vám to vykouří z hlavy, budete se zcela jinak dívat na život. Pro Ježíše Krista, zabědoval pan Hurych.

Je celá řada duševních chorob, které provázeny bývají sebevražednými pokusy, jako například paralýza progresiva, paranoia, melancholie, různé druhy mánií, hysterii a psychóz. Policejní lékaři přivolaní k zachráněným sebevrahům užívají tázacího systému jako nejdůležitější psychiatrické pomůcky. Odpovědi, které zachránění sebevrazi dávají, jsou lékaři vodítkem k rozpoznání druhů duševní choroby, které vždy bývají provázeny zmateností pojmů a představ. I v tomto případě povolán byl policejní lékař, aby prozkoumal duševní stav pana Hurycha. Než se však dostavil, vyslechl úřadující strážmistr obětavého kadeřníka a sepsal s ním protokol. Nezdržel se též, aby panu Hurychovi nerozjasnil pochmurnou náladu poukazem na rozkoše, které svět poskytuje. Bude všechno zase dobře, pane, všechno se urovná, i je-li v tom nějaká nešťastná láska, to co podá, vždyť se říká, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Až vystřízlivíte ráno, půjdete pěkně poděkovat panu Bílkovi, že vám zachránil život. A jsou-li v tom rodinné nesváry, odstěhujte se, neberte to tak vážně. A jsou-li v tom snad finanční nesnáze, já přece nemohu vidět do vašich poměrů, tu poctivý člověk se uživí, práce člověka jen šlechtí. A co na to odpovídal pan Hurych? Zakrývaje si rukama tvář, volal: pro Ježíše Krista, vždyť já to nechtěl udělat. Potom zase do něho hučel pan Bílek: já jsem kadeřník Bílek ze Smíchova. Mně se můžete přiznat, co vás k tomu vedlo. Pan Hurych dal se do pláče.

Přišel policejní lékař a řekl, přiveďte sem vyšetřovaného. Přivedli pana Hurycha, tvář jeho byla vyděšena, pisky měl bledé, vlas rozcuchaný. Proč jste chtěl skákat do řeky? Přísám, že jsem nechtěl. Nezapírejte, dokazuje to pan Bílek i páni strážníci. Když vám zachraňovali život, zuřivě jste se bránil. To je strašné, zabědoval pan Hurych. Řekněte mě, proč slunce zapadá? Proboha vás prosím, pane doktore, znáte nějaké svobodné státy v Asii? Prosím vás, pane doktore, kolik je 6×12? Ale tu pan Hurych se již nezdržel a místo, aby řekl 72, vlepil policejnímu lékaři nehorázný pohlavek. Ráno ho odvezli do blázince, kde je ošetřován již půl druhého roku, poněvadž doposud u něho lékaři nezjistili vědomí duševní choroby, což dle psychiatrie je známkou zlepšení duševního stavu.

0: Noc s hvězdou.
1: Dopsal jsem list pro pana D'Artagnana a ptám se, komu je vlastně určen tento pozdní vzkaz. Hledají v královské bibliotéce prameny pro dějiny Ludvíka 14. objevil tu pan Alexandr Dima čirou náhodou paměti páně D'Artagnanovi, které vyšly v Holandsku. Máme a můžeme se tedy domnívat, že pan D'Artagnan je, či byl, osobností historickou, skutečnou. A jako takový vstoupil, byť jenom stručně, do Rostánovy hry o jiném hrdinovi o něch dob, o panu Cyranovi z Beržeraku, který ostatně, jak je rovněž známo a prokazatelno, byl osobností živou, skutečnou. A tak se prolíná reálnost fantazií a pravda z básní. No, píšu-li list panu D'Artagnanovi, nemíním tím onoho skutečného muže tohoto jména, jehož paměti vyšly v Holandsku, ale nemíním tím ani onoho druhého D'Artagnana, hrdinu Dimasova. Ani toho ne. Je tu snad ještě nějaký další D'Artagnan? Je. A takové to bylo v době mého dětství, že dříve nežli kniha, tu byl film. A i když tehdy ještě němý, pro nás výmluvnější než sebelepší popis nějakého dobrodružství. A před příběhem pana Dimase tu byl jiný, z něj sice vycházející, ale mnohem stručnější příběh filmový. Bylo tu i rozloučení v Tarbe, otec i matka. Chlapec sedá na koně a odjíždí. Dívají se za ním a otec v jakémsi symbolickém gestu otvírá klec, kterou tu měli na zdi, a dává ptáčku svobodu. Pohyby herců byly rychlejší než dnes, jejich hra divadelnější a v Tarbe, jak jsme se domnívali, toho dne pršelo. Ostatně pršelo pak i v Paříži a nejen v ulicích. Pršelo i v salonech, kde se pohyboval král. Pršelo v bytě krásné paní Bonacieux. Pršelo i na kardinála, který hladě koťata kul nebezpečné pikle. Pršelo totiž ve všech prostorách všech filmů o něch dob. A orchestr sedící pod promítacím plátnem měnil své skladby třeba uprostřed taktu, když scéna na plátně se změnila, když režisérův střih nás od souboje vedl na ples, od jízdy k polibku, od liriky k napětí. Chlapec jel k Paříži. Douglas Fairbanks. To jméno samo nám už znělo třeskem kordu, svistem biče, bleskem úsměvu. Je mi líto kluků, kteří ho nepoznali. Samozřejmě, že měli, mají své hrdiny, každý kluk je má. Jsou sluncem té krajiny klukovství, o které příliš pozdě pochopíme, že byla rájem. Sami jsme odtud pospíchali. Sami sebe jsme odtud hnali plameným mečem touhy být už starší. Douglas Fairbanks měnil nás, jako nás později měnila jen láska. Jinak jsme chodili, jinak jsme zbíhali se strání. Měnil naše hry, byl při nich s námi, byl při nich námi a my chtěli být jím. Zvedal naše pohyby, jak vítr plátno praporu. Douglas Fairbanks. Opakuji si dodnes toto jméno jako zaklinadlo nejmocnější a je jim odemknutelná celá pokladnice dějů. Hvost Sherwoodský a šípy Robinovi, vedrokapy strány a ono slavné Z, které je vyrýváno hrotem Zorova kordu v čela tyranu, plachtový, kterým šplhá černý korzár, letící koně tlupy Gaučovi, bič Dona Kvé Zorova syna, a vždycky boj, boj zdvihaný jeho mladým, pružným tělem až k tanci. Douglas Fairbanks. Natočil pak ještě jeden film o panu D'Artagnanovi. Železná maska. Kousíček od kan venku na širém moři, pár minut parníčkem, který tam a sem jezdí několikrát denně, leží ostrůvek svaté Margarety. Je tam klid, růžové skály, na nich skoro nikdo. Na rozdíl od přelidněných pláží v Cannes i jinde. Vysoké stromy eukalyptové tu vydechují svoji vůni a je tu pevnost. Sem, kdy si přivezli tajemného vězně s maskou. Železnou, jak tvrdil onen film, ale ve skutečnosti prý z hedvábí. Z černého hedvábí. S maskou, která v každém případě zakryla obličej zatčeného tak dokonale, že nikdo nevěděl a snad dosud neví, kdo to vlastně byl. Králův bratr? Neví se. Douglas Fairbanks, bez přílišných starostí o pravdu té, které doby nebo události, ale s hlubokým smyslem pro romantiku děje, nám vyprávěl a hrál ten příběh po svém. A muž v masce byl sám král. Král, který měl být svým vlastním bratrem zbaven trůnu, odklizen z očí Francie, zapomenut v pevnůstce, král, který ve svých volných chvílích byl žákem pana D'Artagnana v šermu. Dobrým žákem, nutno říci, a přece i teď to vidím. Můj jeho učitel, pan D'Artagnan, v jedné z těch cvičných lekcí nádherným způsobem vyrazil kort z ruky. A tehdy rozlomil král jakousi velkou minci na dvě poloviny a jednu z nich věnoval D'Artagnanovi, neboť byl žákem nejen dobrým a vděčným, ale, jak se brzy ukázalo, i prozíravým. Když pak byl totiž vězněn v oné pevnosti na svaté Margaretě, vzal plechový talíř ze své cely, na jednu jeho stranu vyryl obraz své poloviny mince, na stranu druhou adresu pana D'Artagnana v Paříži a talíř vhodil okénkem cely na moře, poblíž rybářského člunu. Talíř byl zachycen, vyloven, přečten, pochopen, dodán do Paříže, tam znovu přečten, znovu pochopen a z Paříže k jihu vyjeli čtyři muži tryskem. Orchestr sedící pod promítacím plátnem nasadil svůj nejkrásnější motiv jízdy a srdce kluků ve tmě biografu bušila v rytmu koňských kopyt. Nevím, jaký byl postup děje ve skutečné historii, ale tady ti čtyři v nádherné snaze osvobodit svého krále padali mrtví, jeden po druhém. Padl Porthos, Athos, Aramis. Jediný D'Artagnan, jak jinak, bože můj, jel se svobodným králem do Paříže a uvedl ho tam, kam patří, do síní královského paláce. Když králův bratr, zlotřilec a padouch, pochopil, že hraje dohrána, použil posledního výpadu a mávl proti srdci svého bratra dýkou. Ale tu, jak jinak, bože hrdinů a kluků, skočil mezi ně D'Artagnan a král byl zachráněn. A dýka s úsměvem. I teď ho vidím. Klaní se ve dveřích králův přítel, učitel šermu, pan D'Artagnan, a odchází. Teprve na chodbě se zapotácí a jde dál. Už sotva jde. Přidržuje se stěn a přece jde a přece míří ven do zahrady, ven pod širé nebe, kde padá. Ale odkud, z šíře toho nebe, přicházejí ti tři, bok po boku a paže zavěšeny, jeden s druhým, jeden za všechny a všichni za jednoho, tak jako kdysi, po slavném souboji u bosých karmelitánů. A protože ještě nejsou všichni, jdou si pro toho, který k ním vždycky patřil. Podávají mu ruce a film svým milosrdným trikem dovolí, aby z ležícího těla, které tu umírá, povstalo jiné, mladé a pružné jako kdysi a vyhouplo se k těm třem nahoru. A aby potom s nimi odcházelo. Aby nám odcházelo už zády k nám, k sevřeným srdcím ve tmě biografu. Aby už navždy odcházelo širokým, krásným.

0: Noc plná hvězd.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl rád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou čočili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebrat. Slušivém kroji z písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjeli. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic promyšlenými oklikami vybíjeli. Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home před představující agresora, zruzoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudru z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Sulika, když vítr bije do plachy, námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Kaťuša a další. Písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout. Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám. Thank you.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Já si myslím, že naši dělníci z Čech a z Moravy nám jednou o Hitlerově robotě budou povídat taky pěkný historie.
2: Dělníci a studenti. Vzpomeňte si jenom na ty tisíce studentů, kteří byli vyhnáni ze škol po listopadových masakrech v 39. roce. Kolik těch je dnes v pracovních táborech a na robotě pro Hitlera?
1: Počkejte, něco jste mě připomněl. 39, 40, 41, 42... Ovšem, pane, víte, že už to budou 3 roky?
2: Jaký 3 roky?
1: No ovšem.
2: Co je vám?
1: V listopadu to budou 3 roky, co herr Frank zavřel české univerzity a vysoké školy.
2: No, mou duši. No, ono to utíká.
1: No totiž, ono nejde o to, že to utíká, víte, ale chápete, pane, jak musí mít pan ministr Moravec na pilno?
2: Já vám nerozumím. 3 roky, Moravec na pilno, Bek.
1: No je on ministr vyučování, nebo není on ministr vyučování?
2: Je ministrem vyučování, no, a co má být?
1: Ale prosím vám, vám to taky pomalu myslí. Herr Frank zavřel univerzity na dobu 3 let. To znamená, že náš osvícený Emanuel už jistě koná přípravy k slavnému otevření českého vysokého učení Karlova a ostatních vysokých učilišť.
3: Ale no, pane kolego, no to je skvost. Ne, no to mě nenapadlo. Pan ministr Moravec slavný...
1: ...na dobu 3 let. To znamená, že náš osvícený Emanuel už jistě koná přípravy k slavnému otevření českého vysokého učení Karlova a ostatních vysokých učilišť.
3: Ale no, pane kolego, no to je skvost. Ne, no to mě nenapadlo. Pan ministr Moravec slavnostním vrchním

0: Čiskli, čiskli.
1: Nebo poslouchejte, mě napadá, myslíte, že je vyloučeno, že by snad vůdce ty univerzity nedovolil otevřít?
0: Ale vy jste se zbláznil.
1: Já jsem si
0: přece pomysl... víte, co je to slib národně socialistického nacionálního socialisty,
1: To je pravda. No poslouchejte, ale tak to musíme už teďka oslavit.
0: Ovšem, něco musíme udělat, zaspívat. Chválihodný nápad, chválihodný. Haló, čeští studenty.
1: Tak, výborně, to je pěkný.
0: My si vděčně vzpomínáme, jak věrně jste chodili k nám do divadla. A jsme ze srdce rádi. A jsme ze srdce s vámi. V tomto velikém období. To jest předvečer okamžiku, kdy jeho magnificence Emanuel Moravec otevře opět po třech letech suchopáru prameny vysokého vědění vašim prahnoucím duší.
1: Dovolte nám, abychom vám v této slavné příležitosti věnovali novou píseň. Složili jsme ji na melodii, kterou jste měli obzvlášť rádi, na Hej pane králi z balady z hadrů.
0: Je to náš skromný dar k znovu otevření staroslavného učení Karlova. Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory. Proč jenom český student patří do žaláře? Vždyť mezi vlajkaři jsou větší potvory. Kdyby svůj národ lépe znal, hácha, nebyl by Adův brácha. Hej, pane hácha, maj to marný, my už jich nenecháme spát. Ještě poznaj momenty parný a ještě užijou lékárny, až se budou kurírovat. Moravec doufá, že jsme němí, moc o studentech neslyší. Vyhnání ze škol v celé zemi, studujeme tiše v podzemí, jak hubit německý myši. Že jste nám zavřeli ty školy, toho se máte nejvíc bát. Medici čekají na mrtvoli, aby mohli doštudovat. Hej, kulomety jsou nabity, doma i v dálce za mořem, jen co budou

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme,

Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buďto je to závzac, neluční kvítí, nebo zame na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

tak jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj vůbec cestu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

0: Noc plná hvězd.
1: Radion Mac Peresán byl nejobávanější rváč a výtržník, co jich bylo v Pampách od Jarova po Kansas City. Strašný močinila jeho pětiranová bambitka Šárka, která střílela všady, kamkoliv její pán poručil a nesla stejně jistě za roh jako do oblouku. Jeho oblíbenou zábavou bylo sedávat v koruně rozložitého buku u Zbraslavské silnice a sestřelovat paďourům a astrachánům, kteří jezdili kolem, nečetné vlasy stučných zátilků a těli třeba 100-kilometrovou rychlostí. Marně na něj číhal jednou za rohem čínský metač nožů Krebdešín, který přijel s potulným cirkusem. Rádion ho skolil snadno z vedlejší ulice, neboť vždycky, kdykoliv chtěl jít za roh, vystřelil tam ze své Šárky, aby pročistil vzduch. Byla tohož i zázračná pistol. Marně před ní prchal Patrik ominol po točitých schodech. Kule ho dohonila ve třetím poschodí a byl načisto mrtev. Střelit z vikýře do sklepa bylo pro Pere sama směšnou maličkostí a tucty dobrých zálesáků přišlo takto o život nebo aspoň o fousy. Jack marně pátral celý měsíc po tomto ničemovi, až ho zastihl jednou v hostinci u Zlaté koruny v Modřanech. Usedl tam do rohu naproti Radionovi, poručil si drze osminku pramenité vody a vytáhnu v pistoli sestřel svému protivníkovi bradavici z nosu. Pere sám se hrozně rozuřil a začal bílit hospodu, až tam zbyla jen kasička spolku Komenský a Jack, který stál stranou a kreslil si prstem po okně, zývaje chvílemi nudou a pohvizduje si smutného gigola. Tebe jsem si nechal nakonec, zařval Pere sám. Schovej se kam chceš, lovče bradavic. Moje Šárka tě najde všude. Jack se ani neotočil, ale skočil náhle pospátku jako Jánošík a než se Radion nadál, stál náš šerif těsně za ním a tiskl mu revolver mezi lopatky. Mám spouště namazánu sobým tukem, řekl jedovatě. Jde hladce jako na másle. Radion Macpere sám se pouze ušklíbl, namířil Šárku dopředu a velel tiše. Střel do čtverce. Rána vyšla, kulka zahnula vlevo, potom ještě třikrát vlevo a mířila dozad šerifových, ale v tom udělal Jack dřep a Radion klesl zasažen dozad vlastní kulí. Umíraje zachroptěl. Jediný, kdo mohl přemoci Macpere sama, byl Macpere sám sám. Myslím však, že v duchu uznal, že to byl důvtip Jacka Aspirina, který ho zahubil. Forbes dokončil své vyprávění a čtyři trampové dumali o neutěšeném osudu milovaného šerifa.

stařičký kapitán, kterému vyská, jak slzy kapala na fousiska, dovedl vyprávět baladu, při které udělal nás.

Mezitím provedl Matlafousek se Zdarem další loupežnou výpravu, aniž byl tím spatřen. Byl to nyní Bivoj, který odpíkal skokem do vln zmizení dalšího vůřta. A psík byl neúprosný. Znovu se vracel, plíže se ve stínu batohů a tramp za trampem se vrhal do vln, až byl na palubě jediný Jerry Ping Pong. Poslední vůřt ležel před ním na pestrém zálesáckém šátku a podivně světélkoval. Ping Pong si zakryl dlaněmi obličej. Vzpomínal na kamarády. Unikli dravým vlnám? A i když dosáhli pobřeží, co si počnou beze zbraní v nehostinné pustině? Když opět zvedl hlavu, nebylo již vůstu na pestrém šátku. Ping nevydal ani hlásku. Očekával to. Pevným krokem došel k brlení lodi a s temným žblunknutím zmizel v příboji vln. Když za chvíli Budulínek s Matlafouskem vylezli opatrně na palubu, kradouci se tiše jako praví stopaři, shledali, že je opuštěna. Tak se stali pány lodi. Budulínek vylezl na kapitánský můstek a zaslonil si rukou oči, hleděl do dály. Matlafousek usedl u jeho nohou a zaštěkal. Vítězně sice, ale důstojně, neboť si byl vědom, že je psem

Dvě slova, která v sobě skrývají něco opojného, krvavého, věčného. Dvě slova, která stělesňují touhu většiny zbavit se svých omezených možností. Všichni se přece neustále poměřujeme s ostatními a tím si dokazujeme, že jedeme svou velkou cenu. Ve skutečnosti je však na světě jenom menšina lidí, kteří jsou schopni a ochotni opravdovou Grand Prix jet. Ti ostatní stojí kolem dráhy a čekají.

početní, každý jen počítá, jak obyčejný účetní, co dal a co dát má. Všichni jsme jenom účetní.

Za ten si bojujem. Všichni jsme jenom účetní, čas žít už nezbývá. Proto jsme všichni bezdětní a pláčem do piva. Všichni jsme jenom účetní, ať žijí aktiva.

Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

za život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá.

0: život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Noc s hvězdou.
2: Dobrý den, pane Lajbo.
3: Je, dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
2: Ale jen tak náhodou. Aha. No a vy?
3: Tak já taky tak náhodou nějak.
2: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
3: No jo. A hned oba dva, že jo.
2: Vy se tady zotavujete, jo?
3: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
2: Ale dobře vypadáte.
3: Tak?
2: No.
3: Já si ty Tatry.
2: No, vy jste byl v Tatrách?
3: Ne, já ne, ale manželka, víte?
2: A vy už jste ženatý?
3: No tak trochu, no.
2: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
3: Koho?
2: Jo.
3: No právě mou manželku.
2: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
3: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
2: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
3: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikde ta vejška, tak spíš tak trochu jako do šířky. No,
2: tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
3: Jak? No skoro normálně. Počkejte, lidi vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
2: No tak to jo, to ano.
3: No vidíte, já znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou
2: jo,
3: štíhlou, mladou.
2: Taková hezká mladá blondýnka.
3: Mladá štíhla.
2: No jo, tak tu jsem znal.
3: Znal jste.
2: No jo, samozřejmě.
3: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
2: No tak počkejte, tak tu znám taky,
3: jo
2: taková no. Silnější, že jo?
3: No, no.
2: A ona myslím měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
3: no. Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
2: Tak to já už vím, která, jo, taková starší.
3: No starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
2: Mladě?
3: Jo, no.
2: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
3: Tak počkej, co bychom se... Když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
2: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
3: No vidíte, i 53.
2: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
3: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
2: A kdy jste si vlastně bral, pane Leibl?
3: No už dávno, ještě za svobodná.
2: Tak to je jako samozřejmý, no,
3: já myslím, že to víte právě.
2: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
3: Já?
2: Jo.
3: A s kým?
2: No přece s vaší paní.
3: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
2: Ne.
3: Depak.
2: Takže se vlastně nerozvádí.
3: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
2: No jo.
3: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
2: Že jo, já jsem si to taky myslel, já přece vaší paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
3: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
2: Ne, ne, to já nemyslel, já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
3: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte právě, víte?
2: Neměla ona náhodou taky pleš?
3: Pleš?
2: Jo.
3: A myslíte na těle?
2: Ale přece na hlavě.
3: Jo, na hlavě, já. Je, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
2: No tak to jsem myslel jako jak si tu pleš.
3: Jo, tu pleš, jo. No. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
2: No samozřejmě, kde jinde.
3: No kde jinde, no to je pravda.
2: A to ona nosí paruku nebo co?
3: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
2: Prosím vás, a proč každý druhý den?
3: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
2: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
3: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
2: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
3: Tak to tu má menší, jo.
2: A už ten celkový její zjev, já jsem mi myslím, tuhle viděl ale v letadle.
3: Ale... Ne, tak to si to pletete, pane Škrundle.
2: Jo.
3: No určitě.
2: No tak přijít se nemůžu,